0: Hlašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Hlašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
1: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
2: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
3: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
4: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
5: Já rád hraju fotbal.
6: My pojedeme do Chorvatska.
0: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do 2. kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
7: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má s prkem prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
2: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o dvě třetiny navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 90 asi 3 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
0: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
3: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapatyj. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádal ji o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoním. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoním. Nedráždi mě.

Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: jednou.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
2: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
3: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
4: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
5: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
6: Já rád hraju fotbal.
7: My pojedeme do Chorvatska.
1: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Poslyšte baladu o mezinárodní ostudě mysliveckého sdružení v Brodě. Devizový cizozemec z Vamorska západní Němec vylizoval guláš z hrnce. Zabíjel ho

Vidr dostal chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v blází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho

opuštěn byl v řetězu, vůní houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skříž

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Naši obezřetnost teď zkoušejí ve velkém podvodní kurýři. V posledních dnech výrazně stoupl počet případů falešných SMSek od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělí desítky dotazů od zákazníků. Podvodníci v SMSkách tvrdí, že doručení zásilky je pozastavené kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Lidé by měli vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce by si měli ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Největší škody si letos připisují požáry. V součtu se postarali o největší objem škod, vyplývá to z vyjádření největších pojišťoven pro agenturu ČTK. Živelní pohromy způsobily v první polovině letošního roku klientům pojišťoven desítky tisíc škod, a to v řádu několika miliard korun. Proti stejnému období loni je ale počet případů o desítky procent nižší. Škody páchaly hlavně srážky a krupobytí. Naopak proti loňsku ubylo událostí následkem povodní nebo tajícího ledu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
2: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o dvě třetiny navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, o které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
1: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje víc řešení, přípravy ale musí začít už teď. Na krušnohorské fláje se vrátil jejich patron. Jde o sochu svatého Jana Křtitele. Nestojí ovšem v obci, tu pohltila voda. Turista ji najde na břehu flájské přehrady.
3: Fláje jsou nejen zdrojem pitné vody, ale dnes i významným krajinotvorným prvkem. Kvůli přehradě zanikla původní obec, kterou při nízkém stavu připomínají základy domů, rozpadající se můstky nebo zbytky kostela. Místní z Mostecká Teplicka se proto rozhodli v sousedství hráze připomenout zdejšího patrona, svatého Jana Křtitele. Socha přitom symbolicky propojuje tuto takřka neobydlenou oblast s podhůřím. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ukrajinská armáda mění vedení. Jejím novým hlavním velitelem bude Michailo Drapatyj. Dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Na platformě Telegram to večer oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadnímu veliteli Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Podle ukrajinských médií Zelenský Syrského odvolal. Na Ukrajině v posledním týdnu vycházeli do ulic tisíce lidí. Protestovali proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany a zároveň žádali odchod Syrského. Zelenský uvedl, že Fedorovi včera nabídl významnou vládní funkci, která se má podílet na rozvoji technologické dimenze ukrajinského státu. Konkrétnější nebyl. Fotbalový obránce Jan Bořil u disciplinární komise narazil. Žádal ji o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. Bývalému kapitánovi pražské Slávie ale trestní orgán Ligové fotbalové asociace nevyhověl. 35-letý Bořil tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije s konečnou platností nejdříve ve druhém kole. Bořil dostal trest v dubnu za vyloučení v utkání 30. kola první ligy v Hradci Králové. Disciplinární komise tehdy přihlédla k tomu, že kapitán obhájce titulu vyhrožoval rozhodčímu a uložila mu vyšší trest. Dnes bude na obloze postupně přibývat mraků, hlavně v severní polovině území se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty čekáme kolem 22 stupňů. Na jižní Moravě má být tepleji, naměříme i 26. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivý, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Víte, ono holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačino i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava. Komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Pijte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dál. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dej mase masly. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani ona už neudrží doma světáka.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zatím nikoho neobvinila. Agentuře ČTK to řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču. Uvedl to server Novinky.cz. Policisté podle Seznam zpráv prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Pražský primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že příslušný odbor spadá pod Piráty. Ti upozornili, že odbor není v gesci žádného politika. Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Pražské letiště funguje naplno i přes stávkovou pohotovost. Tu včera vyhlásilo 5 odborových organizací, které na letišti působí. Reagují tak mimo jiné na výběr nového šéfa letiště Praha Radomíra Lašáka, který uspěl ve výběrovém řízení. Lašák stál před lety v čele českých aerolinií a podle odborářů je spjatý se zánikem tradičního leteckého dopravce. Ministerstvo financí ale tvrdí, že obavy odborů nejsou na místě. Kvůli uklidnění situace rozhodlo, že se Lašák stane generálním ředitelem letiště Praha o měsíc dřív, než měl, tedy od počátku srpna. Odbory rozhodnou o dalším postupu na základě kroků, které vedení letiště udělá právě po 1. srpnu. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů. Vydá za ně stovky milionů korun. Stát budou hlavně na sídlištích.
2: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru. Zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem. A druhý, zatím největší, až pro 1000 aut u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Letní prázdniny jsou v plném proudu. Děti mají za sebou první tábory, tráví čas u vody a jezdí na dovolené. V Praze jsme se některých zeptali, jak si zatím prázdniny užívají a co je ještě čeká.
3: S tátou jsme byli na kempu, ještě máme doma bazén, tak se většinou jdeme vošplouknout bazénu.
4: Třeba chodím ven s kamarádama. Byla jsem na táboře a ten mě bavil.
5: Chodím na tábory, mám soustředění florbalový a dělám sporty.
6: Já rád hraju fotbal.
7: My pojedeme do Chorvatska.
1: Dětem z prázdnin zbývají ještě 2/3. Zbývá tak dost času na další výlety a zážitky. Francouzští poslanci odříznou děti od sociálních sítí. Schválili zákaz, který má udržet mimo platformy děti mladší 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon má chránit zdraví dětí a dospívajících. Začít platit by měl v září. Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách. Vlastní pravidla pro věkové omezení na sociálních sítích už připravuje zhruba 10 evropských zemí, včetně Španělska nebo Dánska. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Česká vláda v pondělí podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států Evropské unie ale požaduje, aby se v rámci Evropy postupovalo společně. Na tenisovém turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA včera postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková, která vyhrála v posledním utkání dne české derby proti Lindě Fruvirtové. Kromě té končí na domácím turnaji také Laura Samson a Jana Kovačková. Dnes má postupně přibývat mraků, odpoledne a večer může zejména v severní polovině území sprchnout. Naměříme do 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
8: Odbyla 6. hodina, je tady středa, 22. červenec. Adam Kořica přeje hezké ráno a opět vás budu budit českou muzikou let 60. až 80. Na řadě je Heidi Janku, píseň Sláva bláznivým nápadům.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké středeční ráno s datem 22. července. Máme po šesté. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Ivon Přenosilová, skupina Olympic, píseň Měsíc, která zazněla ve filmu Rebelové.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Umíte si představit až 15-metrový kaktus? Cestovatel Jirka Kolbaba prozradí, kde se dá takový drobeček vidět. Více uslyšíme o půl druhé. Miloš Kopecký by dnes oslavil 104. narozeniny. U té příležitosti budeme svědky jeho jedinečné hádky. S kým, to se dozvíme v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. A naše první ranní středeční hudební dvojce nabídne dnešního oslavence Jaromíra Majera a také písničky z hospody. Více prozradím po půl sedmé. Teď už startuje letní kino a v něm Ivon Přenosilová a skupina Olympic, píseň Měsíc.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur.

0: Zdravím vás z rádia Český Impul, se přeji hezké ráno, středa 22. červenec. Do půl sedmé si ještě určitě poslechneme Petra Spáleného, písničku To vadí. Hit Marie Rotrové, Ten vůz už jel, měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. Ano, slyšíte dobře, skladatel Jiří Zmožek vysvětlí dnes v půl dvanácté, jak k tomu došlo, a to v hudebním kalendáři. Premiérový díl uslyšíme o půl dvanácté.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Český impuls, dobré ráno, středa 22. červenec, po půl sedmé, třeba Jiří Schellinger, skladba Léto s tebou, také Petr Novák a skupina George and the Beethovens, jejich hvězdičko Blízkavá. Zešlo nejdřív ale píseň Neposlušné tenisky v podání Lucky Bílé. Teď už předávám slovo do naší redakce, na řadě jsou zprávy a taky předpověď počasí.
1: Pěkné ráno. Policie zadržela dva lidi při razii v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Praha postaví repliku zřícené plastiky u Barandovského mostu za 13 milionů korun. Ukrajinský prezident Zelenský odvolal vrchního velitele ozbrojených sil syrského a nahradil ho Drapatý. Počet mrtvých při víkendovém ztroskotání trajektu u Guajány se zvýšil na 53. A tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuňková a Valentová postoupily na turnaj v Praze do druhého kola. No a na závěr počasí dneškem ještě projdeme suchou nohou, teploty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude dokonce 26. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 22. červenec, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Na řadě je teď po půl sedmé naše první ranní hudební dvojce a ta nám spojila písničky z hospody a k tomu oslavíme narozeniny. Čeká nás Jaromír Majer, skladba Hospudko známá. Pan Majer dnes slaví krásné 83. narozeniny. Já mu za Rádio Český impuls přeji hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, mnoho toho životního štěstí. No a když je řeč o hospodě v rámci muziky 60. až 80. tak nás nemine ani Tony Brych, skupina Akáty, písnička Hospůdka.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

Vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že

0: Přeji hezké ráno z rádia Český impuls, středa 22. červenec. My si do sedmé ještě určitě společně pustíme z české muziky 60. až 80. Michala Davida písničku Každý mi tě lásko závidí. V celou potom uslyšíme zprávy. Mě zajímá, jaké teď vaše ráno, jak to vás vypadá s oblohou, teplotou, svítí slunce, je pod mrakem, to vše mi můžete napsat. Číslo k nám je 734-787-981. Začínám sbírat vaše zprávy, a to buď to na našem WhatsAppu, anebo můžete poslat klasickou SMSku. V příští hodině už budeme společně vysílat.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
5: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf, příjemný vstup do středy. Dva lidi zadržela policie při razii na pražském magistrátu, zatím ale podle mluvčího úřadu Cimbaly nikoho neobvinila. Podle serveru Novinky.cz se kriminalisté zajímali o odbor pozemních komunikací, mimo jiné i o jeho šéfa Aleše Krejču. Prověřují, jestli se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí. Primátor Bohuslav Svoboda chce situaci vysvětlit na koaličním jednání. Příslušný odbor podle něj spadá pod Piráty. Ti upozornili na to, že odbor není v gesci žádného politika. Úřady si došlápli na starostu Stachovska. Za týrání psů dostal Jiří Ševčík z Ošelína pokutou 20 000 korun. Rozhodnutí je pravomocné. Psi byli podle veterinářů zanedbaní, špinaví, v kotcích plných výkalů. Někteří měli v očích hnisavý výtok. Podle úředníků měl Ševčík jako myslivec a chovatel vědět, jaký způsob chovu je společensky adekvátní a přijatelný. Starosta uloženou pokutu nekomentoval. Východní Moravu nadále sužuje nebývalé sucho. Projevuje se to například na průtocích menších řek ve Zlínském kraji. Téměř na suchu jsou vodní toky na Valašsku i Slovácku.
2: Dřevnice, Zlín, Kyjovka, Koryčany, Juhyně, Rajnochovice. Maximální průtoky 15, ale také jen 7 cm. Ještě méně vody je ve Veličce nebo v Luhačovickém potoku. Deště byly právě v těchto oblastech jen velmi mírné a sucho je dlouhodobé. Trápí to vodohospodáře i rybáře, kteří počítají ztráty na rybí populaci. Obecně je sucho zkázou i pro pěstitele ovoce, případně milovníky houbaření. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: A jdeme dál. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Žanaj počítá s tím, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něj musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
3: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou. A to všechno my zajišťujeme, aby fungovaly dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace. V budoucnu se tam počítá s těžbou metanu. No a na závěr zpráv jdeme na počasí. Sluníčko se dnes občas schová za mraky. Naměříme 19 až 26 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Hezké vstávání do středy.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno. Středa 22. červenec. Co vy a sociální sítě a nahrávání fotek právě na tyto platformy? O tom bude dnešní ranní téma. Už za malou chvíli teď česká muzika let 60. až 80. Skupina Brutus a jejich první polibek tady na rádiu Český impuls.

0: Za 3 minuty 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli letní kino, píseň Můj čas ze seriálu Sanitka, zpívat budou Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek. Dobré ráno z Kraslic přeje paní Helča, která hlásí 8 stupňů, pozdravujeme. A vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy, číslo je stejné 734-787-981. Pište.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Karel Černoch, Impulzovic krabička, písnička Ona se brání a více prozradí zpěvák ze skupiny Olympik Petr Janda, a to po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 12:30. Dnešní ranní téma bude o tom, o sociálních sítích, rovnou pojďme k věci, sociální sítě a taky fotky na nich. Dříve jsme hlídali fotoalba doma ve skříni a ukazovali jsme jen těm nejbližším. Dnes stačí jedna fotka na sociální sítě a může skončit úplně kdekoliv. Tak jak to máte vy se sdílení radosti, kde už začíná podle vás nebezpečí? Můžete volat 604-111-211. Těšíme se na vaše reakce. Ty první nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Máme za 2 minuty 7:45 a teď už letní kino, písnička Můj čas ze seriálu Sanitka. Dobré ráno.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, středa 22. červenec, blíží se nám 7:30, do krátkého přehledu zpráv za malou chvíli písničky let 60. až 80. Dřív jsme si hlídali fotoalba doma ve skříni a ukazovali jsme jen těm nejbližším. Dnes stačí jedna fotka na sociální síti a může skončit úplně kdekoliv. Umělá inteligence dnes umí vytvořit falešné fotky, napodobit hlas nebo převzít cizí identitu během pár minut. A v ranní tématu řešíme, co je ještě sdílení radosti a kde už začíná nebezpečí. Mě zajímá, a sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích? Mají vaše děti sociální sítě a jak s nimi mluvíte o tom, co sdílet a co ne? Stalo se vám, že někdo použil vaši fotku bez dovolení? Máte veřejný profil nebo si soukromí hlídáte?
1: Sociální sítě nemám ráda, nezdílím tam nic. Co sdílím, je vždycky jenom s těmi nejbližšími tou nejkratší cestou. Přijdou mi nebezpečné pro dospělé, pro děti. Ono úplně stačí, když si něco koupíme na internetu a už po sobě zanecháváme takovou stopu, dohledatelnost. To mě bohužel vadí, ale proti tomu neznám obranu.
0: Co vy a sociální sítě, potažmo, co ochrana na nich? Máte třeba soukromý profil nebo veřejný, co vaše děti používají sociální sítě? Jak sdílíte fotky, to vše nám můžete říci. 604-111-211, to je číslo k nám. Další vaše reakce zhruba za takovou půl hodinu, teď už muzika let 60. až 80.
2: Hudební kalendář Českého impulzu.
3: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
4: Ten vůz už jel a na všech rozích byla zelená.
3: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: Minuta po půl osmé, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené středeční ráno s datem 22. července. Za malou chvíli Václav Neckář a písnička Motýlek, teď už ale kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Pojďme na to, Mišáku, je to tvoje.
1: Hezké středeční ráno. Případem podvodu za 640 milionů korun ve správě nemovitostí Hradec Králové se začal zabývat také odbor interního auditu města. Nad Prahou proletí v 11:30 Gripeny v rámci symbolické změny velení u velitelství pro operace. Ukrajinci pohrozili neomezenými protesty, pokud se do funkce ministra obrany nevrátí odvolaný Fedorov. Norská policie identifikovala podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem nedaleko Osla a obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí trestu a soutěžní debit v dresu Liberce s konečnou platností zažije nejdřív v druhém kole. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

do naší ulice, auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek, ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči, s každým z nich posadili.

Kam z naší ulice auta a popílek odletěla.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5 minut 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě je naše impulzovec krabička Karel Černoch, píseň Ona se brání. No a pokud jste si někdy třeba spletli hlas Karla Černocha a Petra Jandy, tak jste v tom možná nebyli sami, když opravdu splesli tyhle dva interprety, to je umění, ale více už prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda. Máme za 4 minuty 7:45.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Ona se brání je jedna z nejkrásnějších písní roku 1968. Zpíval jí Karel Černoch a hrála skupina Juventus. To byly v 60. letech takový trošku rivalové Olympiku. Dokonce několik osvícených hudebních redaktorů tady napsalo, že máme s Karlem Černochem velmi podobný hlas. Tak to teda nevím, jak na to přišli, nicméně pro mě to zní velmi lichotivě.

0: Středa 22. červenec. Zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 8. hodina. Za malou chvíli další muzika let 60. až 80. Heč, já jsem tam a ty ne. I na takovémto principu můžou fungovat sociální sítě, potažmo Instagram, kde se lidé chlubí různými fotkami, ať už to zdovolené, oslavno, zkrátka, tam tak nějak s celým světem sdílíme život. Dřív jsme si hlídali fotoalba doma ve skříni a ukazovali jsme jen těm nejbližším. Dnes fotky nahráváme na sociální sítě a může skončit úplně kdekoliv. A mě zajímá, sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích, mají vaše děti sociální sítě? Jak s nimi mluvíte o tom, co sdílet a co ne? Stalo se vám, že vám někdo vaši fotku takzvaně zneužil, použil bez dovolení a máte veřejný profil, nebo si soukromí hlídáte?
1: Sociální sítě jsou zlo, to je jedna z věcí. Tak jsem je zrušil, nemám ani Instagram, ani prostě Facebook a hotovo. Mám akorát WhatsApp, kde jsem s lidma, který znám, a mám na ně číslo. No a to se týče sdílení těch dětí. Podívejte, já si myslím, že sdílet tyhle ty věci by se měly s nejbližšíma a vůbec se vykašlat na nějaký sociální sítě. Prostě mít zdravý rozum.
0: Co vy a sociální sítě, nahrávání fotek, co vaše děti, bavíte se s nimi o tom, jak to máte? 604-111-211, to je číslo k nám, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, do 8 hodiny posílám další písničky let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: I takhle hraje Český
1: Impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, skořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v 8.
3: A u nich vám hezké vstávání přeje Michael Ransdorf. Podvod ve správě nemovitostí v Hradci Králové řeší také interní audit města. Výsledky by mohl mít koncem příštího týdne. 46 milionů korun poslala kyberšmejdům minulý týden zaměstnankyně správy. Podvodníci se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu. Pachateli hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Policie po něm intenzivně pátrá. Bramboráři na Vysočině vyhlíží déšť, pěstitelé v kraji si zoufají nad nebývalým suchem. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď splakává nad výdělkem.
4: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupují je.
3: V Polabí a na Jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli je textiliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6,50 korun za kilogram a při drobném prodeji 10 korun. A jdeme do zahraničí. Norská policie má podezřelého v souvislosti s rozsáhlým požárem na jihu země. Jeho plameny zničily víc než 100 domů. Neštěstí média označují za největší svého druhu v zemi za posledních 100 let. Vzhledem k rychlému šíření požáru bylo evakuovaných přes 400 lidí, což si vyžádalo rozsáhlé hasičské zásahy. Mnozí se už mohli vrátit domů, hasičské práce ale pořád pokračují. Podle agentury AFP po identifikaci podezřelého úřady nepovažují vznik ohně za úmyslný trestný čin. Na zveřejnění podrobností je ale podle policie příliš brzy. Nadále případ šetří. No a na závěr jdeme na počasí. Česko by zítra mohlo dostat vláhu. Na většině území dorazí alespoň přehánky, ale s teplotami to výrazněji nepohne. Dneska se probouzíme do celkem chladného dne. Teploty teď na některých místech klesají i k 6 stupňům. Během dne se nám oteplí na 19 až 26. Nejtepleji bude na Jižní Moravě. Pár mraků se na obloze ukáže, dneškem ale ještě projdeme suchou nohou. Zítra nám po delší době konečně zaprší, i když to na zažehnání sucha nejspíš stačit nebude. Přehánky by měly svlažit i Jižní Moravu, kde zatím do odvolání platí výstraha před požáry. Výjimečně se můžou ukázat i bouřky. Nejvíc kapek má napadnout v Beskydech. Teploty se budou zítra držet mezi 17 až 24. Ve zbytku týdne se ale vrátíme do starých kolejí. O víkendu nás možná počasí vyžene i na koupaliště. V sobotu i v neděli by mělo být přes den okolo 27. Tak teď už víte, jak bude, máte za sebou zprávy s Michaelem Ransdorfem, ale nás poslouchejte i dál.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
5: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kuřica přeje hezké ráno, středa 22. červenec, svátek slaví dámy se jménem Magdalena, přejeme vše nejlepší, pozdravujeme a teď už Dalibor Janda, písnička Hurikán.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost. Ze života přeji hezké ráno, středa 22. červenec. Z Karlovic, z Velkých Karlovic nás pozdravuje paní Eva, která hlásí slunečno, 13 stupňů, houby rostou hustě, tak hezké ráno i vám, paní Evo. Pokud tam i dnes vyrazíte někde na houby, na výlet, tak ať se opět zadaří, děkuji za zprávu. A hezké ráno z Jičínska nám přeje pan Jiří, který hlásí 15 stupňů. Pozdravujeme i vás, pane Jirko, a děkuju taky za zprávu. Vaše další textovky ohledně počasí sbíráme buď to na našem WhatsAppu, a nebo prostřednictvím klasické SMS zprávy. Číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Na Facebooku našeho rádia, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, dnes zjišťujeme, ptáme se vás na to, jak respektive my dnes nabídneme hudební kalendář. Řeč bude o tom, jak vznikala písnička Ten vůz už jel. Hudební kalendář uslyšíme o 11:30, ptát se bude kolega Zdeněk Sekanina. No a my už teď na Facebooku máme pro vás odkaz na YouTube na tuto písničku. Samozřejmě vy si můžete poslechnout takhle s předstihem a třeba nám napsat, jak se vám líbí tahle ta hitovka od Marie Rotrové. Jestli máte třeba spojenou i s nějakou pěknou vzpomínkou, s nějakou životní událostí, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Písničky od Uhlíře a Svěráka, tak ty nabídnu v rámci naší další hudební dvojice, a to po 8:30. Večerní program našeho rádia se ponese ve znamení country, folku a tramské muziky. Tyhle ty hudební žánry nabídneme po 19. hodině. 8:45 a teď už letní kino, skladba Hodinky nejdou z filmu Slunce, seno, erotika, zpívat bude Karel Zich.

0: Blíží se půl devátá, středa 22. červenec. Přeji hezké ráno. V ranním tématu řešíme fotky na sociálních sítích. Shodou okolností zrovna včera jsem nahrál příspěvek na Instagram. Kdybyste se chtěli podívat, tak se tam jmenuji velmi originálně. Adam Kuřica. Jo? Každopádně já ten Instagram mám jako takový deníček. Nahrávám si tam pěkné momenty. Vždycky, když chci na něco zapomínat, tak si ten Instagram otevřu, prolistuju si to a pak to zase zavřu. Sdílím tam jenom to, co opravdu chci sdílet, a moje největší soukromí si samozřejmě nechávám pro sebe v mobilu a ukazuju to jenom těm, kterým chci. Tak jak to máte vy na sociálních sítích? Sdílíte všechno nebo jste opatrní, obezřetní? Co vaše děti mají sociální sítě? Jak s nimi mluvíte o tom, co sdílet a co ne? Stalo se vám, že někdo použil vaši fotku bez dovolení? Máte veřejný profil nebo si soukromí hlídáte?
1: No, abych řekl pravdu, já svý děti na žádný sociální sítě nedávám, protože si myslím, že tím zvyšuju akorát riziko toho, že si ho všimne mých dětí nějaký úchyl. Jediný, co sdílím na sociálních sítích, je má odvedená práce, protože dělám střechařinu. To je vše, díky, ahoj.
2: Já na Facebook tam dávám občas příspěvky jako s dětma, když s nima mám dovolenou nebo nějaký výlet, ale mám to na tom Facebooku nastavený tak, že to vidí jenom moji přátelé, jo? Že to nevidí nikdo jiný. Nevím, jak to je v kořenu, v té sítě. Vím, že to nejde vymazat, ale dám to tam minimálně. Sám se tam k něčemu veřejně nevyjadřu, maximálně něco sdílím a to je tak všechno.
0: Komentáře na sociálních sítích, ano, tak to je kategorie sama o sobě, ta by si možná zasloužila samotné ranní téma, uvidíme. Co vy a sociální sítě, po případě co fotky na sociálních sítích, stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už další muzika, let 60. až 80.
3: Hudební kalendář Českého impulzu.
4: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
5: Ten vůz už je.
4: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: minuty po půl deváté, písnička, která se hodí na středu 22. července. Ahoj léto, zpívali nám Hana Zagorová, Petr Kotwald, Standa Hložek. No a další letní muzika samozřejmě bude následovat za malou chvíli z let 60. až 80. Marcela Hlanová, skladba Žárlím. Teď už ale kolega Michal Ransdorf. Mišáku, vítej ve vysílání Radia Český impuls. Já ti zapínám, jak bychom řekli mi tady v rádiu, výjíždí mikrofon, jo, a je to tvoje.
1: Hezké ráno. Starší byty v druhém čtvrtletí tohoto roku zdražily meziročně o 13%, domy o 9% a nájmy o 11%. Hrad Svojanov na Svitavsku potřebuje sanovat nezastřešený goticko-renesanční palác, protože se v něm objevily praskliny. Francouzští poslanci schválili legislativní návrh na ukládání doživotí pachatelům sériového znásilnění dětí mladších 15 let. Venezuela oznámila 3 úmrtí na hantavirus a 2 podezřelé případy nákazy. A tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartuň a Valentová postoupili na turnaj v Praze do druhého kola. No a na závěr počasí. Dneškem projdeme zatím suchou nohou. Teploty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude i 26. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: A holky si jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 9:15 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Středa 22. července, přeji hezké ráno. Na řadě je naše další ranní hudební dvojice a ta nám spojila písničky od Ulíře a Svěráka. Čeká nás Severní vítr, uslyšíme v ní Jaroslava Ulíře a pak nás také nemine Ivana Andrlová a Honza Čenský. Skladba Jestli to nebude láska, hudbu složil Jaroslav Ulíř, slova napsal Zdeněk Svěrák. Máme 9:15, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb dva jsou víc než jeden.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Středa 22. červenec, pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Do zpráv, do dnešního středečního dopoledne, vaše další reakce v rámci ranního tématu. Bavíme se o tom, že dřív jsme si hlídali fotoalba doma ve skříni a ukazovali jsme jen těm nejbližším. Dnes stačí jedna fotka na sociální síti a může skončit úplně kdekoliv. Umělá inteligence umí vytvořit falešné fotky, napodobit hlas nebo převzít cizí identitu během pár minut a my řešíme, co je ještě sdílení radosti a kde už začíná nebezpečí. Sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích? Mají vaše děti sociální sítě a jak s nimi mluvíte o tom, co sdílet a co ne? Stalo se vám, že někdo použil vaši fotku bez dovolení? Máte veřejný profil nebo si soukromí hlídáte?
1: Dobrý den, fotky na Facebook jsem dával, když byla dcera mladší, ale zásadně jsem měl uzavřený profil. Neměl jsem profil veřejnej a to je to nejdůležitější.
2: Když byla moje dcera malinká, tak jsem ji samozřejmě na Facebook dávala. Ráda jsem se s ní pochválila, protože jsem si jako maminka myslela, pořád si to myslím, že to je nejkrásnější dítě z celé planety, asi jako každý rodič. Teď je bohužel v pubertě, mě je 14 a dávám tam našeho čtyřnohého miláčka, což 14-leté dceři nikdy vadí, protože když tam napíšu komentář láska moje, tak přijde domů naštvaná, no jo, zase si tam strč tu naši popinu.
0: Tak to slyšíte sami, nikdy se nedá zavděčit všem. Do deváté, další muzika let 60. až 80. Já vám přeji pohodový poslech.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Úřady práce nabídnou pomoc stovce tisíc nejchudších. Pracovníci jim mají vytvořit podpůrné plány, které jim mají pomoci vymanit se z pobírání sociálních dávek. Úředníci se zaměří hlavně na lidi, kteří státní podporu pobírají delší dobu a se svou situací si očividně nedokážou poradit. Měli by tak lidem být takovým průvodcem, který jim pomůže s vyřešením bydlení, zaměstnání, dluhů nebo taky neplnění školní docházky dětí. Marek Maleňák z generálního ředitelství Úřadu práce serveru HNCZ řekl, že chce, aby lidé vyměnili dávky třeba za veřejně prospěšné práce. Pomoct chce i rodinám na ubytovnách dostat se do běžného bydlení. Samoživitelkám by zase na úřadu práce mohli pomoci s exekučním titulem na partnera neplatícího alimenty, aby mohli dosáhnout na náhradní výživné. Úřady chtějí spolupracovat i s neziskovými organizacemi, které už teď řada příjemců dávek navštěvuje. Klienty by tak měli odkazovat třeba na Člověka v tísni nebo Armádu spásy, kde můžou najít třeba dluhovou poradnu. Řidiči se na dálnici číslo 2 nechali načapat s mobilem v ruce. Posvítil si na ně na Břeclavsku policista na motorce. Na hlavě měl připevněnou kameru a bezpečně hříšníky monitoroval. Zadržení mobilního telefonu nebo jiného záznamového zařízení hrozí řidiči pokuta až 3 500 korun. Současně je tento přestupek hodnocený 4 body. Policie ale také varuje před možnými tragickými následky takového jednání. Při psaní zpráv nebo nastavování navigace za jízdy je řidič i několik sekund bez pozornosti, což na dálnici může znamenat ujetí stovek metrů bez plné kontroly nad vozidlem. Donald Trump v tichosti zamítl téměř 6 000 žádostí o milost. Americký prezident definitivně zrušil plány na velkou amnestii k 250. výročí nezávislosti Spojených států. Místo toho omilostnil jen 11 vybraných spojenců.
3: Další tisíce běžných vězňů tak marně čekali na úplnou milost nebo snížení trestu. Podle amerických médií se prezident Trump zaměřil jen na spojence nebo prominentní případy, kde v zákulisí hrají roli miliony dolarů. Kritici proto mluví o nespravedlivém systému pro vyvolené. Trumpova administrativa se vlnu zklamání snaží zmírnit. Projekt zvaný 250 milostí za 250 let existence USA byl údajně jen neoficiálním nápadem místního personálu. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: A na závěr jdeme na počasí. Sluníčko se občas schová za mraky, naměříme 19 až 26 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Těším se opět za hodinu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 3 minuty po 9. hodině, my se budeme těšit i na tebe, Michale. Adam Kuřica přeje hezké středeční dopoledne a tohle už je Věra Špinarová, skladba Bílá java 250.

0: Minuta po čtvrt na deset posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli naše letní kino a v něm Valdemar Matuška. Skladba Když jdou na mužskýho léta, jedná se o písničku ze seriálu Doktor z Vejminku. Jak vznikala skladba Ten vůz už jel, uslyšíme dnes půl dvanácté v hudebním kalendáři. Chystá ho pro nás kolega Zdeněk Sekanina. No a vy na hit Marie Rotrové nemusíte úplně čekat. Na našem Facebooku už jsme dali odkaz na YouTube, kde si písničku můžete poslechnout a klidně nám třeba napište, jak se na hudební kalendář těšíte, co máte spojeného s touto písničkou Ten vůz už jel od Marie Rotrové. Jak se vám písnička líbí, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme dvě minuty po čtvrt na deset a za malou chvíli v letním kině Valdemar Matuška tady na rádiu Český impuls.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už je a na všech rozích byla zelená.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o půl dvanácté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko, litr s apkou za 11,90. Banány, kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Minuta po půl desáté, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Z Horní Polubné nás zdraví pan Zdeněk, který hlásí 13 stupňů. Pozdravujeme, pan Zdeněk nám i vyfotil krásný domeček, tak pokud je to váše, pane Zdeňku, tak to máte opravdu hezké tam u vás v Horní Polubné. Moc děkuju za zprávu, pozdravujeme a posíláme třeba i do Horní Polubné Hanu Hegerovou písničku Berná mince. Máme 2 minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář. A Galileo Braille a Shakespeare kalamář. A z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš. Ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 22. červenec, přeji hezké dopoledne, blíží se nám 10. hodina. Do zpráv celu ještě určitě Marie Rotrová, nahrávka z Kořápky ořechů. V ranním tématu jsme se bavili o sociálních sítích a také o fotkách, které na ně nahráváme, sdílíme. Řešili jsme celkově tu moderní dobu, že dřív jsme si hlídali fotoalba doma ve skříni a ukazovali jsme jen těm nejbližším. Dnes nahráváme fotky právě na sociální sítě a ty můžou skončit úplně kdekoliv. Umělá inteligence dnes umí vytvořit falešné fotky, napodobit hlas nebo převzít cizí identitu během pár minut. A řešili jsme, co je ještě sdílení radosti a kde už začíná nebezpečí. Ptali jsme se, sdílíte fotky svých dětí na sociálních sítích? Mají vaše děti sociální sítě? A jak s nimi o tom mluvíte, co sdílet a co ne? Stalo se vám, že někdo použil vaši fotku bez dovolení? Máte veřejný profil nebo si soukromí hlídáte?
1: Co se týká fotek na internetu dětí, tak moje děti už jsou dospělé, takže si o tom rozhodují sami. Jsem babičkou dvou vnuček od syna. Je to naprosto v pořádku, fotky sdílíme na Instagramu, na Facebooku a co se týká dcery, tak tam mám naprostý zákaz dát kamkoliv, jakoukoliv fotografii.
2: Fotky svých dětí jsem kdysi na Facebook dával a dneska už jsou plnoleté a přežili jsme to. Teď mám větší problém, když dávám fotky na Facebook svojí Žanety. Někdy to i bolí. Ale co, Žanda je slunce mého života a já jsem šťastný. A tak to má být. Všem přeji hezky krásný den.
3: Tady Iva, matka třech dětí. Teď už jsou sice větší, ale když byly malí, občas jsem jako na Facebook dávala. Ale jenom takové prostě, které jsou ze života. No a teď, jak už jsou větší, tak se ani s maminkou, ani s tatínkem nechtějí fotit. A nedej bože, abych něco dala na Facebook, když už se teda vyfotí.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy, za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Letošní léto přeje sinicím. Hygienici zakazují koupání na třech místech v Česku, konkrétně na Vysočině a v Praze. Zákaz koupání teď platí na Pelhřimovsku, ve vodní nádrži Trnávka, také v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. V hlavním městě se zas musí lidé vyhnout koupališti Džbán. Na řadě míst sice zákaz koupání neplatí, ale přesto hygienici doporučují raději vyrazit na koupačku jinam. Nevhodná voda podle nich je na Domažlicku, rybníku Babylon a taky v jižní Čechách v Podolsku na vodní nádrži Orlík. Pořádné problémy se sinicemi hlásí i Hradec Králové v Malšově Lhotě na Stříbrném rybníku nebo taky v Karlovarském kraji. Tam hygienici rozmlouvají koupačku ve velkém rybníku u Hroznětína a ve vodní nádrži Skalka u Chebu. Server iDnes.cz píše o tom, že pokud budou letní pařáky pokračovat dál, sinic může být spíš víc. Krátkodobé ochlazení ale může situaci zlepšit. Na vodních nádržích to ale nemusí být znát hned. Odborníci doporučují neřídit se jen doporučením hygieniků, ale také rozumem. Když vidíme, že je voda výrazně zelená, je vhodné koupačku raději oželet. Hala Martiny Sáblíkové ve Žďáru nad Sázavou získává konkrétní obrysy. Poradci doporučují až 18 metrů vysokou arénu, kde by kromě rychlobruslařské dráhy a dvou ledových ploch byl hotel a parkoviště. Stát má 3 miliardy 600 milionů korun. Podle serveru Seznam zprávy má roční provoz haly vyjít asi na 100 milionů korun. Roční výnosy by se při maximálním vytížení mohly pohybovat mezi 87 až 109 miliony korun. O rychlobruslařské hale trojnásobné olympijské šampionky Martiny Sáblíkové se mluví roky. Krytá multifunkční hala pro ledové sporty by měla stát ve Žďáru nad Sázavou na místě současného otevřeného rychlobruslařského oválu v lokalitě Bouchalka. Nezastřešený palác na hradě Svojanově je v ohrožení, potřebuje sanovat. Objevily se v něm závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl, v budoucnu by hrozilo, že se objekt zřítí. Podle kastelána Haluzy práce začnou možná ještě v létě nebo v září. Vyjdou na 1 700 000 korun. Zaplatí je vlastník památky, tedy město Polička. Dotací přispěl taky Pardubický kraj. Hrad Svojanov patří k nejstarším českým hradům. Založil ho ve 13. století král Přemysl Otakar II. Jako součást obranné soustavy na pomezí Čech a Moravy. Požár na jihu Francie je pod kontrolou. V departementu Var spálil 2500 hektarů. Téměř 400 lidí v oblasti se muselo evakuovat. Ve městě se zhruba 800 obyvateli schořily nejméně dva domy. Na místě zasahovalo 600 hasičů. S odvoláním na místní záchranné složky už se oheň nešíří, ale zcela zlikvidovaný není. Hasičský zásah tak pokračuje. No a čím pokračujeme my ve zprávách, to je počasí. Oblohu postupně zakryjí mraky někde, ale občas sluníčko vykoukne. Bude tak akorát 19 až 24 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krátce po 10. se opět hlásí Adam Kořica. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne za ten 22. července. A teď už Petra Janů písnička S láskou má svět naději.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Středa 22. červenec, přeji hezké dopoledne. Do 10:30 v letním kině Helena Vondráčková, Václav Neckář, duet Stín katedrál, který zazněl ve filmu Rebelové. Chtěli byste si zahrát šachy s půlmetrovými figurkami? V pořadu Máme Česko rádi, vám dáme tip na arboretum v Bílé Lhotě na Opavsku, kde takové šachy mají. Více uslyšíme o 10:30.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Je to neuvěřitelné, ale už od roku 1982 posloucháme a milujeme tuhle písničku.
3: Ten vůz už je.
2: Song napsal Jiří Zmožek a ten nám ve středu v hudebním kalendáři poví, v čem byla tahle písnička pro něj zlomová, proč byla ve svahilštině a co řekla Marie Rotrová po chvilce naprostého ticha, když poprvé slyšela dnes legendární melodii. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Rok 1969, ten si pořádně připomeneme v naší další hudební dvojici, a to po půl jedenácté. Teď už ale startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková našla krásné arboretum na Opavsku, teď nás tam zavede.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi trávíme ve stínu stromu a dnes to bude ve stínu cizokrajných dřevin. Botanické zahradě zaměřené na dřevo se říká arboretum a jedno z nejhezčích u nás je na Opavsku v Bílé Lhotě. Víc nám o něm poví Miroslav Tausik z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Arboretum je vlastně park okolo zdejšího zámku. Jeden z jeho dřívějších majitelů, jistý Guido Riedl, měl dendrology jako koníčka. A právě on přivezl do Bílé Lhoty většinu stromů a keřů. Dodnes tu kolem 200 exemplářů z jeho sbírky najdete.
2: A jak jsou staré? Kdy to bylo? Kdy je ten Guido přivezl?
3: Guido Riedl tady žil za první republiky. Jeho úprava parku ale získala následovníky, konkrétně z vlastivědného muzea v Olomouci. To přebírá arboretum do správy v 60. letech minulého století a jeho pracovníci tu od té doby vysadili další 300 stromů a keřů.
2: Takže asi vždycky něco kvete.
3: No jistě, tedy v hlubokém podzimu a v zimě už ne, ale teď ještě ano. Kdo do Bílé Lhoty zavítá, najde tu kromě pastvy pro oči a stínu i možnost zahrát si šachy pod širým nebem. Samozřejmě takové ty velké, jaké znáte třeba z ruských filmů. Ty zdejší figurky jsou půlmetrové a vyřezané z lipového dřeva. No a koho šachy nebaví, může se potěšit pohledem na exotické ptáky ve zdejší foliéře, anebo se prostě jen tak projít k rybníku.
2: My jsme ale trochu lidově řečeno ošulili ty stromy. Jaké tady rostou?
3: No tak to bychom tady byli teda hezky dlouho, kdyby jsme to vyjmenovávali. A také by si ty neznamenali.

Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, středa 22. červenec, blíží se 11. hodina. Do zpráv celou do vysílání kolegy Ludvíka Pospíšila si teď pustíme naši hudební dvojici a ta nám spojila muziku z roku 1969. Nabídnu Petra Spáleného nahrávku Podivný hry lidí a pak nás také nemine Karel Černoch a skladba Píseň o mé zemi. Já jsem Adam Kuřica a tuto muzikou let 60. až 80. konkrétně z roku 1969 se s vámi loučím. Za sebe vám přeji hezkou středu i nadále si ji užijte s naším rádiem, s rádiem Český impuls a já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby naslyšenou.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Hudební dvojice
6: aneb 1+1.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Jednoho dne se to stane a já budu

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: A u nich vás vítá Michail Ransdorf. Hezké dopoledne. Miliony korun z hradecké správy nemovitostí odcházely postupně. Jak uvedla mluvčí magistrátu Hradce Králové Rohlíčková, nešlo o jednu platbu, ale o víc transakcí během několika dnů. Ještě během tohoto týdne se na úřadě podle ní vyvodí pracovně právní důsledky vůči konkrétní zaměstnankyni firmy, která peníze na podvodné účty přeposlala. Podvodníci si přišli na 640 milionů korun. Podle policie hrozí pachateli až 10letý trest vězení. Zatím po něm pátrá. Česko sevřely mrazy, počasí chce dostat pranostice svatá Anna chladna z rána, která na zlom letního charakteru odkazuje, přestože do Anny zbývá ještě pár dní. V noci na dnešek opět mrzlo, kolem 5:00 ranní meteorologové naměřili na šumavské Kvildě Perle -2,8 stupně Celsia. Předchozí noc klesla teplota i na -4 stupně, přes den bude kroužit teploty kolem 20. Východní Moravu nadále sužuje nebývalé sucho. Projevuje se to například na průtocích menších řek ve Zlínském kraji. Téměř na suchu jsou vodní toky na Valašsku i na Slovácku.
2: Dřevnice, Zlín, Kyjovka, Koryčany, Juhyně, Rajnochovice. Maximální průtoky 15, ale také jen 7 cm. Ještě méně vody je ve Veličce nebo v Luhačovickém potoku. Deště byly právě v těchto oblastech jen velmi mírné a sucho je dlouhodobé. Trápí to vodohospodáře i rybáře, kteří počítají ztráty na rybí populaci. Obecně je sucho zkázou i pro pěstitele ovoce, případně milovníky houbaření. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: A jdeme na sport. Na turnaj v Praze rozehrají naše tenistky druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček. Dnes budou o postup do čtvrtfinále bojovat 3 z nich, včetně nejvýš nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu se utká s americkou soupeřkou ze druhé stovky pořadí Liovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude mít za soupeřku Jointovou z Austrálie a Dominika Šalková se na pražské štvanici utká s Dodinovou z Francie. No a úplně nakonec našich zpráv počasí. Dneškem ještě projdeme suchou nohou, zítra už to může být jinak. Teploty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude i 26. To byly zprávy a Michail Ransdorf. Zůstaňte nám věrní i dál, ale mějte se pěkně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 11. hodině, hezké dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Máme pro vás první písničku, Mosty, Lenka Filipová a Karel Zich.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů a poznala jsem svět, už je to hodně dnů, už je to hodně let, co vítr všecko smet. A zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

s dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli Pavel Novák, Hádej, hádej v našem letním kině. Hit Marie Rotrové Ten vůz už jel měl původně slova z londýnského telefonního seznamu. Skladatel Jiří Zmožek vysvětlí podrobnosti už za pár minut, bude to v 11:30 tady na Českém Impulzu. Chystáme nové vydání hudebního kalendáře.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Letní kino promítáme na rádiu Český Impuls.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: check. Středeční dopoledne na Českém Impulzu vysíláme hudební kalendář. Každý člověk si pamatuje zlomové okamžiky svého života. A jeden se váží k písničce Ten vůz už jel. Zavzpomíná na to autor hudby Jiří Zmožek. Ptá se expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého Impulzu.
2: Pane Zmožku, mám pocit, že jste o písničce Ten vůz už jel pro Marii Rotrovou mluvil jako o zlomovém songu, je to tak?
3: Ten vůz už jel má takovou taky zvláštní historii, protože tam začala taková dělící čára mezi mou tvorbou ostravskou a v úvozovkách řečeno pražskou.

0: poslouchá, zamyslela se, když to doznělo, a řekla, tak s tímhle musíš jít do Prahy za Borovcem. A to je ta památná věta, která udělala ten vstup na tu Prahu. Toto je to období, jak jsem si vzpomněl na Láďu Čorta na Ostravu, tam ještě byly Meteor lásky a další věci, že jsme dělali Bílá java 250 a podobně, ale pak už jsem dělal s Pražskýma a pak následovalo takové jako to velké sepětí s tím Zdeňkem Rytířem.
1: Nicméně tahle písnička je ještě dílem Zdeňka Borovce, co se textu týče. Hudba tedy Jiří Smožek, no a zpěv Marie Rotrová, ten vůz už jel u nás na rádiu Český impuls.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Naděja Urbánková právě dospívala na českém Impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za chvíli to bude 12. hodina, to bude malá výjimka, to přijdou polední zprávy. No a právě teď písnička Jiřího Korna Ještě tě mám plnou náruč. A je to písnička z Impulzovic krabičky s komentářem Lucie Vondráčkové.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
1: Jiří Korn je nejenom skvělý zpěvák, ale taky vynikající herec. A v písničce Ještě tě mám plnou náruč je to naprosto dokonale znát.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Aplikace Kvérko už vybírá na obou stranách, nově kasíruje i hosty. Zároveň dál vybírá poplatek od hospod. Placení účtu přes Kvérko stojí od 20. července 3 koruny za každou transakci. Změna rozhořčila část uživatelů sociálních sítí, kteří poplatek vyčítali taky restauracím. Firma proto zdůrazňuje, že o jeho zavedení rozhodla sama. Gastropodniky dál odvádějí transakční poplatek 1,35%. Kvérko funguje zhruba v 1600 restauracích, bistrech a kavárnách. Měsíčně přes něj platí téměř 340 tisíc lidí. Loni zpracovalo transakce za více než 3 miliardy korun. Vyhořelou budovu ve Zlíně hlídají drony. Jejich termokamery mají odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. Torzo částečně zříceného objektu a sutiny hasiči přestali skrápět vodou. Jsou ale stále na místě. Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to může i několik měsíců. Stonava na Karvinsku se potýká s následky hlubinné těžby. Terén v místech bývalého dolu ČSM totiž stále klesá. Generální ředitel OKD Martin Janaj počítá, že se tak bude dít dalších 5 let. Společnost proto podle něj musí zajišťovat bezproblémové fungování páteřní sítě, které může klesání terénu ohrozit.
2: To znamená, je tady Košicko-Boumínská dráha, jsou tady silnice, jsou tady páteřní plynovody, vodovody s pitnou vodou a to všechno my zajišťujeme, aby fungovali dál i přesto, že dochází neustále jako k poklesu terénu.
1: Společnost OKD na začátku letošního února ukončila těžbu černého uhlí v dole ČSM jako v posledním v Česku. Teď běží jeho postupná likvidace, v budoucnu se tady počítá s těžbou metanu. Počet obětí požáru bankotského baru roste na 35, v nemocnici je stále 21 lidí, 12 zůstává v kritickém stavu. Policie vyšetřuje možnou nedbalost. Nouzové východy byly totiž zablokovány a lidé nemohli před plameny utíkat. Majitel baru je stále v nemocnici. Předběžné vyšetřování ukazuje, že požár mohl způsobit zkrat v klimatizaci. Ondřej Kůdela míří do Vlašimi. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra v tomto středočeském celku. V 10. týmu minulé druholigové sezony bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. A přidám i počasí. Zítra očekáváme oblačno a mraky, postupně přehánky a sporadicky i bouřky. K večeru se ale vyjasní. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Hezkou středu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 12:03. Máme tady středu 22. července. Krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. No a jako první dnes bude zpívat po 12. Michal David, Perpetuum mobile.

0: Linda, Pavel právě dospívali na Českém impulzu, za chvíli promítá naše letní kino. No, máme teprve popolední, proto to bude jedna pohádková písnička Včelka Mája, Karel Gott. No a za několik minut se už podíváme na televizní večer a zjistíme, jaké pořady jsou na programu dnes večer v televizi.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ať říkám, zaplať Bůh,

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Středa 22. července, posloucháte Rádio Český Impuls, právě dnes slaví narozeniny zpěvák Jaromír Majer, a to 83. Jaromíra si zahrajeme v naší hudební dvojici krátce po půl jedné. Teď ale televize na dnešní večer a Saša.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když se vám loupež stane téměř náboženstvím, pak nemůžete couvnout před žádnou výzvou. Ta dnešní je už třetí pro partičku kolem Dannyho Oceana. A když krást, tak ne jako drobní zlodějíšci, ale rovnou jít na kasíno. Když se dozví, že Bank podrazil svého obchodního partnera, rozhodne se, že mu za to právě kasíno trošku pomůže od peněz. Loupež nejen jako pomsta, ale i jako nejlepší lék, to je dnešní pokračování Dannyho parťáků ve 20 hodin na Nova Cinema. Touha pomoci a penězích je zřejmě stará jako lidstvo samo. Dokazuje to i komedie Pošetilost mocných, ve které nenasytný ministr Don Saluste ve jménu španělského krále zdírá na daních své poddané s touhou oženit se s princeznou a pak už by mu patřili nejen zlaťáky, ale i celá země. Louis de Funès v hlavní roli francouzské komedie Pošetilost mocných ve 20 hodin na ČT2. A nebo se můžete vypravit na lov, ale pozor, tentokrát to v pokračování Poldy dobře nedopadne.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jana Kratochvílová právě dospívala na Českém impulzu. Už se pomalu díváme ke 13. hodině. To tady řekneme, jaké jsou novinky, co se stalo za poslední 60 minut, přesně ve 13 hodin zprávy. No a právě teď jedny slavné narozeniny, 83. slaví je zpěvák Jaromír Majer a my si zahrajeme písničku Hospůdko známá, a to v naší hudební dvojici. A přidáme ještě druhou písničku z hospody, respektive z hospůdky, Tony Brych a Káty a Hospůdka.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Hudební dvojice.
5: Aneb, jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
6: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
3: Dobré odpoledne. Poměry ve správě nemovitosti Hradec Králové prověřuje audit. Má zjistit, jak se falešnému bankéři podařilo vysát z firemního účtu 46 milionů korun. Podezřelé kontrolní mechanismy chce prostudovat královéhradecký magistrát, který audit zadal. Podle IDNESu měl v městské společnosti fungovat princip kontroly čtyř očí. Odeslat desítky milionů korun tak nemohla jen účetní nebo někdo z vedení organizace. Takový zaměstnanec potřeboval k ruce dalšího člověka. Peníze odcházely několik dní. Podvodníci si nevytipovali správu nemovitosti Hradec Králové náhodou. Z veřejně dostupných listin vyplývá, že na běžných účtech měla firma začátkem letošního roku uloženo 100 milionů korun. Mýto nese víc než loni. Za první pololetí vybral stát přes 10 miliard korun, meziročně o skoro 6% navíc. Přes polovinu mýtného zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Sucho trápí i bramboráře na Vysočině. Pěstitele v kraji doufají, že by jejich pole ještě mohly svlažit deště. Sklizeň mají v plánu v polovině srpna. Předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček ale už teď pláče nad výdělkem.
4: Hlízy nerostou, jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu vybrali menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupujou je.
3: V Polabí a na Jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. Standardní výnosy mají ti, kteří svá pole zavlažovali a zakryli textíliemi. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé 6,50 Kč za kilo, při drobném prodeji 10 Kč. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku. Odpolední teploty budou totiž atakovat až 43 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty se podle řecké meteorologické služby očekávají v regionu Tesálie v centrální části země, na východě a v části Peloponesu na jihu. Oběžník ministerstva práce v rizikových oblastech zakazuje práce venku mezi polednem a 16. hodinou. Týká se to především stavenišť a loděnic, ale také rozvážek na dvoukolových vozidlech nebo koloběžkách. Zaměstnancům z ohrožených skupin, jako jsou těhotné, nemocní nebo astmatici, firmy musí nabídnout práci z domova. Fotbalisté Hradce Králové se po více než 30 letech vracejí do pohárů. Zítřejším úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromze začnou novou soutěžní sezonu. Votroci se v pohárové Evropě představí poprvé od sezony 1995-96. Utkání má výkop v 7 večer. A dodám i počasí. Čekáme oblačno, mraky postupně přehánky, sporadicky i bouřky. Teploty vyšplhají mezi 18 a 22 stupňů, na jihu Moravy až na 25. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Milujem se čím dál víc, tak to je písnička Petra Kotvalda a taky první písnička po 13. hodině. Dobré odpoledne přeje Ludvík Pospíšil.

z nás neptíčího krýla. Nikdo má pletky rád, já reči sklenici vína.

0: Věra Špinarová právě dospívala na českém Impulzu. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No už za chvíli se vypravíme do letního kina, to tentokrát promítá film Trhák, respektive písničku z tohle filmu Lásko Amore. Zpívá Juraj Kukura a Hana Zagorová. No a za pár minut se vypravíme do světa s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou. Umíte si představit až 15-metrový kaktus? Náš cestovatel prozradí, kde se dá takový drobeček vidět. Bude to v půl druhé na českém Impulzu.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Hned po půl druhé budeme hrát duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna Jakoby nic. A s cestovatelem Jirkou Kolbabou pokračujeme v putování po Spojených státech. Zavítáme do Národního parku Saguaro.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Národní park Saguaro je, dejme tomu, tak trochu třeba ve stínu Grand Canyonu, dalo by se říct. Přesto ale má jistě svoje kouzlo. Popiš nám tento přírodní park.
3: Já jsem se do něj dostal dvakrát v životě. Jednou jsem tam jel z Los Angeles po silnici číslo 10 směrem na východ a podruhé jsem přijel z Mexika, teď ne z Nového Mexika, ale ze státu Mexiko, to znamená přijel jsem z jihu do oblasti Tucson, což je jedno z hlavních měst Arizony. A tam jsem potom se do toho parku dostal jednou v noci, musel jsem tam přespat dokonce, abych ráno byl účasten probuzení slunce a bylo to něco úplně fantastického, protože saguaro to je zvláštní strom, takový rozvětvený kaktus, ke kterému se váže mnoho a mnoho různých indiánských pověstí a příběhů. Ten strom může být až 15 metrů vysoký, vážit 8 tun a je tam opravdu chráněné území, které je potřeba šetřit a chránit, protože přibližně 100 až 150 let trvá, než takový jeden strom do té nějaké několika metrové výšky má šanci vyrůst.
2: A to je strom, který se vyskytuje pouze v této lokalitě, nebo ho můžeme potkat, setkat se s nimi v jiných částech Spojených států?
3: Představ si, že je to tak, jak říkáš, saguara rostou skutečně jenom v Sonorské poušti, až na malé výjimky. Tady je to opravdu neskutečně hustý, rozsáhlý les, skoro bych řekl. Mnoho filmů se odehrává právě v této části Arizony, protože ty kaktusy jsou opravdovým symbolem této části světa a že jich tady několik tisíc a každý jeden je opravdu chráněný. Všechno je přísně střeženo, hlavně se nesmí používat otevřený oheň. Bohužel před několika málo lety, je tomu tak asi rok a půl, dva roky zpátky, těsně po mém odjezdu z tohoto parku, velká část tohoto parku vyhořela, protože tam někdo nezodpovědně kouřil a odhodil nedopalek.
2: Tak to se dá ve vztahu k Arizoně mluvit v podstatě o národní tragédii.
3: To je opravdu národní tragédie.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý

0: Tolik Iveta Bartošová v programu Českého Impulzu. Blíží se 14. hodina zprávy a teď pro vás máme dvě písničky od Uhlíře a Svěráka. Tedy hudbu vytvořil Jaroslav Uhlíř, slova jsou dílem Zdeňka Svěráka. Nejdřív to bude Jaroslav Uhlíř s vlastní písničkou Severní vítr a potom Ivana Andrlová a Honza Čenský s pohádkovou nahrávkou Jestli to nebude láska. Tady na Českém Impulzu.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hudební dvojice
5: a NEP ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobrý den. Pražskou záchrankou otřásá tragédie. Záchranářům spadla z nosítek pacientka. Žena z domova pro seniory pak následně zemřela. Neštěstí prověřují policisté, nikoho zatím neobvinili. Uvádí to server Seznam zprávy na základě vyjádření policie a Pražské zdravotnické záchranné služby. O neštěstí informovalo na konci června vedení záchranné služby v interním dokumentu pro pracovníky služby, které v souvislosti s tím žádalo o zvýšenou pozornost při manipulaci s pacienty. Žena podle serveru spadla z nosítek na obrub. Dva týdny po velkém požáru ve Zlíně zůstává řada otazníků. Budovu číslo 34 v průmyslovém areálu nadále hlídají drony. V plné práci jsou vyšetřovatelé policie i hasičů. Pokračuje reportér Jan Čada.
2: Právě drony, využívající nejmodernějších technologií, jsou velmi důležitým pomocníkem vyšetřovatelů. Končí druhý týden po devastujícím požáru. Na místě je teď jediná jednotka profesionálních hasičů. Až se částečně zřícený objekt 11-patrové budovy číslo 34 vrátí majitelům společnosti Klím, ta vybere demoliční firmu. Objekt je už oplocený a nasvícený, co bylo příčinou zničujícího požáru, o tom zatím není jasno. Vyšetřování zdaleka nekončí.
1: Šance na vyšší rodičák roste. Rodičovský příspěvek 400 tisíc korun totiž doporučil Senátu skoro jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Pokud pro návrh senátoři skutečně zvednou ruku, bude rodičák vyšší o 50 tisíc korun od ledna příštího roku. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude 800 tisíc korun. V Itálii padaly kroupy velké jako dlaň. Až 15-centimetrové ledové koule přinesly na severu Itálie včerejší supercely. Nejvíc zasaženým regionem byla Emilia Romagna. Zejména v okolí Ferrari bylo hlášeno velké množství poškozených domů, střech i aut. Na dálnici A13 utrpěly škody stovky vozidel. Na oblast Jadranu udeřilo 250 000 blesků. A přidám i počasí tady u nás v Česku. Zítra čekáme oblačno a mraky, postupně přehánky, sporadicky i bouřky. K večeru se ale vyjasní. Odpolední teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pánských duetů není mnoho, ale najdou se. Jako v tuhle chvíli Karel Černoch, Petr Dvorský, Láska prý. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásnou středu.

0: Tolik na českém impulzu, proč holky pláčou a skupina s názvem, který vždycky tak trochu navozuje slovenštinu, Kex. No a za chvíli už Valdemar Matuška, jo, třešně zráli, to je písnička, kterou promítáme v našem letním kině. Tahle písnička se objevila ve filmu Rebelové. No a co nás čeká dál? Cestování po České republice, máme tady prázdniny, takže každý tip na výlet se hodí. Chtěli byste si zahrát šachy s půlmetrovými figurkami? V Máme Česko rádi vám dáme tip na arboretum v Bílé Lhotě na Opavsku, kde takové šachy mají. Bude to přesně v 14:30 na českém impulzu.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Jak svět přichází o básníky, tak to je písnička, kterou bychom klidně mohli promítat v našem letním kině. Hned po půl třetí bude zpívat Vítě Vávra. No, ještě předtím ale Hana Kracíková, ta našla krásné arboretum na Opavsku, kam nás teď zavede.
1: Máme Česko rádi.
2: Máme Česko rádi, trávíme ve stínu stromu a dnes to bude ve stínu cizokrajných dřevin. Botanické zahradě zaměřené na dřevo se říká arboretum a jedno z nejhezčích u nás je na Opavsku v Bílé Lhotě. Víc nám o něm poví Miroslav Tausik z klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Hezký dobrý den. Arboretum je vlastně park okolo zdejšího zámku. Jeden z jeho dřívějších majitelů, jistý Kvído Riedl, měl dendrology jako koníčka. A právě on přivezl do Bílé Lhoty většinu stromů a keřů. Dodnes tu kolem 200 exemplářů z jeho sbírky najdete.
2: A jak jsou staré? Kdy to bylo? Kdy je ten Kvído přivezl?
3: Kvído Riedl tady žil za první republiky. Jeho úprava parku ale získala následovníky, konkrétně z vlastivědného muzea v Olomouci. To přebírá arboretum do správy v 60. letech minulého století a jeho pracovníci tu od té doby vysadili další 300 stromů a keřů.
2: Takže asi vždycky něco kvete.
3: No jistě, tedy v hlubokém podzimu a v zimě už ne, ale teď ještě ano. Kdo do Bílé Lhoty zavítá, najde tu kromě pastvy pro oči a stínu i možnost zahrát si šachy pod širým nebem. Samozřejmě takové ty velké, jaké znáte třeba z ruských filmů. Ty zdejší figurky jsou půlmetrové a vyřezané z lipového dřeva. No a koho šachy nebaví, může se potěšit pohledem na exotické ptáky ve zdejší foliéře, anebo se prostě jen tak projít k rybníku.
2: My jsme ale trochu lidově řečeno ošulili ty stromy. Jaké tady rostou?
3: No tak to bychom tady byli teda hezky dlouho, kdyby jsme to vyjmenovávali. A také by

0: Na českém Impulzu dospívala Marta Kubišová, za chvíli už ale písnička z Impulzovy z krabičky a tentokrát to bude písnička Heleny Vondráčkové Přijdi Jordán. No a tuhle písničku si Helena nejlíp uvede sama. Za pár minut 15. hodina a zprávy českého Impulzu.
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: S potěšením vám tentokrát představím jednu svoji starou písničku. Je z roku 68, jmenuje se Přejdi Jordán a v době normalizace byla zakázána. Prý tahle moje píseň nabádala k emigraci, Přejdi Jordán, řeku všech nadějí. Ale pravda je, že byla napsána do vánočního dílu seriálu Písně pro Rudolfa III. A ten její význam určil až život sám. Zpívala jsem jí potom různě po světě a často při ní dokonce došlo i na slzy. Mám jí velmi ráda.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobré odpoledne. Po včerejší razii na pražském magistrátu padlo 6 obvinění. Kriminalisté obvinili i 2 právnické osoby. Podle mínění policistů jde o organizovanou zločineckou skupinu, která se mimo jiné dopustila korupce a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá o činnost magistrátního odboru pozemních komunikací, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Nad centrem Prahy proletěly půl hodiny před polednem hlučné gripeny. Burácení proudových motorů stíhaček při cvičném letu souviselo se změnou v čele velitelství pro operace naší armády, které od generálporučíka Václava Vlčka převezme generálmajor Jaroslav Míka. Přelet byl součástí slavnostního ceremoniálu, který armáda pořádá na pražském Vítkově, odkud byl na přelet gripenů nejlepší výhled. Míka, který byl doposud Vlčkovým zástupcem, se velitelské funkce ujme počátkem příštího měsíce. Prezidentovi přišly na Hrad výhružné dopisy. Policie už má podezřelého, prověřuje i korespondenci. První dopis dorazil podle iDNESu v únoru, druhý v červnu. Dopisy obsahují výhrušky, vulgarizmy i urážky mířené na Petra Pavla. Hudební svět si připomíná legendárního Ozzyho Osbourna. Výrazná postava světové hudby zemřela přesně před rokem. Odkaz prince temnoty připomíná reportér Michael Ransdorf.
2: V Česku koncertoval celkem 6krát. Jeho hudbu lidé znají ale taky díky jedné písni Marie Rotrové. Lásko voníš deštěm je totiž původně skladba Ozzyho kapely Black Sabbath. She's gone.

0: Do naší kultury se ale Ozzy propsal i díky jeho jmenovci Ozákovi ze seriálu Comeback. Oba se dokonce setkali, když si Ozzy v roce 2010 udělal koncertní zastávku na hoře Říp. Ve vysílání Impulzu na to exkluzivně zavzpomínal Ozákův představitel Martin Dejdar.
1: Koukal na mě, že jsem nějaký ufoun, pořád mi šahal na hlavu. What fucking rig? A furt mi tak jako ťukal na čelo, ale byla to sranda.
0: A po Dejdarovi se hned přihlásil o slovo i samotný Ozák. Prohlásil něco, co je všem i rok po Ozzyho smrti 22. července 2025 jasné.
1: Ozzy prostě neumírá. Ozzy je věčnej jako Lenin.
2: Fotbal zvedá tržby českých hospod. Zápasy české reprezentace při mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku navýšily tržby až o 44%. Nejvíc fanoušci utráceli při sledování červnového utkání Česka proti Jihoafrické republice. V porovnání s hokejovým mistrovstvím světa byly tržby podle pokladního systému dotykačka během fotbalového šampionátu ale menší. Bystra a rychlá občerstvení si polepšila o čtvrtinu bary a sportbary o pětinu. A dodám i počasí na zítřek, bude oblačno nebo mraky, postupně přehánky, sporadicky i bouřky. Naměříme 18 až 22 stupňů na jihu Moravy i 25. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Tolik zprávy v 15 hodin na Českém impulzu, před námi Dalibor Janda, vždycky jsem to já. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju dobré odpoledne.

0: Středeční program Českého Impulzu. Za chvíli hrajeme z našeho letního kina písničkou Kde pak ty ptáčku hnízdo máš. Zpívat bude Karel Gott. Je to písnička z filmové Popelky. Miloš Kopecký by dnes oslavil 104. narozeniny. A u té příležitosti budeme svědky jeho jedinečné hádky. A to už za hodinu. Od 4 hodin vysíláme scénky a vtipy tady na Českém Impulzu. Od 4 hodin se na vás těší Alexander Hemala.
1: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Letní kino. Promítáme na rádiu Český Impuls.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli budeme pokračovat s písničkou Kluci, bude to skupina Saturn. A to hned po půl čtvrté. Co byste řekli na takový výlet časem do roku 1969? Bezvadně se cestuje za pomoci písniček, takže do roku 69 se vypravíme s dvěma písničkami v naší hudební dvojici.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Italo nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Italo nezná ten zázrak,

0: choking at lo zelo.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialok.

začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Středa na Českém impulzu. Alexander Hembala se na vás těší po čtvrté hodině, spolu se Sašou přijdou scénky a vtipy. Já, Ludvík Pospíšil, se odmlčím do zítra do 11. hodiny, ale v tuhle chvíli mám pro vás ještě dvě písničky z roku 1969. To je naše hudební dvojice. V roce 69 Petr Spálný natočil Podivný hry lidí a Karel Černoch písničku Píseň o mé zemi. Zahrajeme si obě, ode mě všechno, do zítra, naschledanou.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Chodíte do práce, dáváte do ní čas a úsilí. Ale co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Hudební dvojice
6: a neb Vrána k vráně sedá.

a celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, vzbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Dobré odpoledne. Střídavá péče mezi státy může fungovat, myslí si to dětský ombudsman Martin Beneš. K tomuhle názoru dospěl při posuzování situace sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když ignorovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Tragicky skončila hádka mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Při konfliktu utrpěl jeden z nich v noci na dnešek těžké bodné poranění, kterému později v nemocnici podlehl. 71letého podezřelého policisté zadrželi. Někdejší modelingový agent Daniel Siat je mrtvý. Muže, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, našli v jeho domě ve Francii. Píše o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Modelky hledal i v Česku. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění. Polední menu se pro mnohé Slováky stává problém, do měsíčního rozpočtu se jim totiž nevejde. Vyjde v přepočtu na 250 až 300 korun, přičemž Bratislava není nejdražší. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
3: Dnes je minimum stravného stanovené na 170 korun, pričom väčšina zamestnancov dostáva práve tento minimálny príspevok. Za takúto sumu sa nikde na Slovensku nedá naobedovať. Priemerné ceny obedov sú vyššie a najdrahšie v Nitrianskom a Košickom kraji. V lacnejších reštauráciách atakujú hranicu 250 korún. Ak by Slovák takto obedoval každý pracovný deň, mesačne by minul zhruba 5,5 tisíc korún.
2: Obhajkyně titulu Marie Bousková je v Praze ve čtvrtfinále. Na tenisovém turnaji na štvanici porazila Američanku Carol Leeovou. Bousková může ve čtvrtfinále narazit na Terezu Valentovou. A přidám i počasí na zítřek. Naměříme 18 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25. Čekáme oblačno, postupně přehánky, sporadicky i bouřky. K večeru se má ale vyjasnit. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Přeji hezké středeční odpoledne, přátelé, a pokud máte čas a náladu prožít v naší společnosti dvě hodinky se vzpomínkovými písničkami, kterým dnes říkáme evergreeny, a také s vtipnými scénkami, tak budeme jen rádi. Dnes by oslavil 104. narozeniny skvělý herec Miloš Kopecký. Ten vytvořil za svůj život bezpočet rolí, ať už na filmovém plátně, televizní obrazovce a nebo v jeho téměř rodném Vinohradském divadle. A byly to vesměs neobvyklé herecké kreace. Minulý týden jsem se podíval na záznam právě z divadla Vinohradského, na jeho Lakomce, a byla to velká paráda. Tak si ho za maličkou chvíli připomeneme ve scénce s Jiřinou Bohdalovou. Ale ještě předtím je tu Zahrada ticha a skupina Projektil. Tak pojďme na to, přátelé.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Už jsem před maličkou chvílí vzpomněl, že Miloš Kopecký by dnes slavil 104. narozeniny. My si ho teď připomeneme v jedné scénce, ve které se probudí po boku své, tedy herecké manželky Jiřiny Bohdalové. Zdá se, že venku prší, manželé jsou tedy v posteli, což je ideální doba na to, aby se pohádali. Tak si je pojďme poslechnout, jak tato hádka dopadne a zda bude mít vítěze.
1: Prší, no. Tak co budeme dneska dělat? No tak slyšíš,
2: co?
1: Venku prší.
2: A ve mě nechá spát.
1: Ale prosím tebe spát, už je 9 hodin.
2: No, tě taky ale neděl.
1: No ale to neznamená, že ji proválíš v posteli. Slyšíš?
2: Krucifix. Ona mě nenechá spát a nenechá mě spát. Já se celý týden dřu jako kuň. V sobotu lítám kolem baráku, včera jsem jako blbec dělal okapy.
1: No vidíš, dneska prší. Ještě, že jsi ty okapy udělal.
2: No tak máš okapy a já snad můžu spát, ne?
1: Ale pro mě, za mě, klidně, ale stejně už jsi vzhůru, tak co?
2: No protože pořád mluvíš. Nemluv a já zase usnu.
1: Co? Byly doby, kdy jsi usínal, když jsem mluvila. Nejsi ty nějaký trop na nervy? Ale slyšíš?
2: Ježiš, to je strašný. Co já jsem komu udělal?
3: Tak dobře. Máš, co jsi chtěla. Jen se teda podívej, tak já jsem z hůru.
1: Stačí ti to? Tak já jsem z hůru. Jo, to teda koukám, uspokojil. To je teda obrázek. Prosím tě, to radši zase spí.
3: Co je?
1: No tak se na sebe podívej, neholenej, rozsuchanej, víčka na půl žerdě, těch vrásek.
3: Myslím, že jestli jsi mě zbudila kvůli tomu, aby si mě naznačila, že vedle tebe chátrám.
1: Ty, že vedle mě chátráš ty? Nebejt mě, tak se dneska válíš někde po hospodách.
3: Já ne. Co bych se válel po hospodách, když mám nemocný ledviny?
1: Jo, nemocný ledviny, ale z čeho?
3: A z čeho asi?
1: Z čeho, já ti to řeknu.
3: Z jogurtu asi. Nechlastám, no.
1: Protože tě držím na úzdě.
3: Ty mě držíš na úzdě. No. Tak já ti něco povím, jo?
1: Bude veselý.
3: Jo. No, počkej, ono to přejde, víš? No. Pojď se, tahle ta skutečnost, ta tvoje úzda mě někdy tak přímo zoufale nutí, abych šel a udělal takový to gle. Jo? Ale udělám takový gle, že se ještě za 100 let o tom bude psát v Černý kronice. To, že žádný gle nedělám, to jenom díky mý vůli. A ne nějaký tvý péči. Ostatně nějaký péči.
1: No.
3: To je péče. No. Kálo, ty mě žehlíš jednou za rok. O čistý ponožky musím prosit jako punťa. A když se chci pořádně najíst, tak abych šel na jídlo ke svý ubohý starý mámě.
1: Skončil jsi.
3: Skončil.
1: Hysteriku. To se mi snad jenom zdá. Já ti tady 20 let dělám otroka, skáču kolem tebe, vařím, peru, uklízím a ty tohle, a prej tvoje stará ubohá máma. Tak já ti něco povím. Ta tvoje stará ubohá máma, ta se mi něco navotravovala život.
3: Ale ne.
1: No co je?
3: Tak teď si urazila moji maminku.
1: No a jen si vzpomeň, co ona dělala mně. Ještě když jsme bydleli na Žižkově, jak mě špehovala, jen si vzpomeň, jak mě chytla u viaduktu s komeníkem Jouzou. Já se starám, aby jsme měli vymetený komín a ona mě tam málem nafackovala. To nebyla tchýně, to ti řeknu, to byl kožák.
3: To je normální. Moje maminka měla starost, jestli jsem se dobře oženil. To normální matky mývají takovou starost. Víš?
1: Počkej. Jak to myslíš, normální matky? Jak to myslíš?
3: No, někdo má matku normální, jiný má zase nenormální.
1: Aha,
3: no.
1: aha.
3: Některá máma se hold pro rodinu obětuje, jiná zase v 60 letech loví zajíce.
1: Ty sprosťáku, moje maminka si zasloužila hezký a spokojený podzim svýho života, ty.
3: Jo, podzim života, jo. Podzim života. Jo, to jí řekni, no. A to řekni to taky tomu jejímu pajdavýmu inženýrovi. To je ten její podzim života.
1: No jistě.
3: O 20 let mladší.
1: O 10.
3: A to je jedno, o 10 nebo o 20. Tak.
1: Ale má pořád víc vlasů než ty, víš.
3: Co sem zase taháš moje vlasy?
1: Ty, jaký tvoje vlasy, ty žádný nemáš.
3: Dobře, já nemám vlasy a ty zase nemáš figuru.
1: Cože, tak já že nemám figuru? Figura leží vedle mě. Teď. A říká si můj manžel. To je teda figura. No,
3: no já ti řeknu, já jsem porád hezčí jako chlap, než ty jako ženská, víš?
1: Ale, víš, co já ti povím? Sotva otevřeš oči, tak dovedeš člověka jenom urážet. To
3: já
1: ti řeknu,
3: tě
1: ano, jenom urážet.
3: Já tě urážím.
1: Jo.
3: Já
1: jo,
3: tě
1: urážím.
3: Ty urážíš mě! Tak já ti něco povím.
1: No to mi řekni ještě, řeknu. Klidně.
3: Já ti povím, no. Já ti teď povím něco. To. Ty jsi zlá, ty jsi zlá ženská. Ty nemáš nikoho ráda.
1: A já ti teď něco povím a ty jsi cvok.
3: O? No to jistě. No. Samozřejmě. Musím bejt, protože jedině je cvok, to s tebou může vydržet 20 let. Krucinál. Já nemám ani v posteli klid. Já se už nechci hádat.
1: Ano, tak poslyš, Jeníku. Vem to rozumně. Jsme spolu 20 let, neděle,
3: no, to je
1: venku prší,
3: no, jo.
1: A my se hádáme, no dobře, ale co v té posteli chceš dělat jinýho?
0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Doktor Max.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Už tam budem, nech toho.
6: Raději už tam bude.
5: Přestaň, štíl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme téměř dětsky, protože písničku s názvem Kotě nám zaspívá Pavel Horňák, který v době, kdy zpíval s kroky Františka Janečka, byl ještě takový předpubertální hoch.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: takhle hraje český jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící medunkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Je

0: tak, přátelé, když se po českých polích rozhlédnete, tak kvete mák, ten už možná dokvetl a zraje, no a doufejme, že slunce pálí. Tak to byla písnička, kterou nám zaspívala manželská dvojice Valdemar Matuška a Olga Blechová. No a my s touto tématikou budeme ještě pokračovat, protože je tu vzpomínka na natáčení trilogie Slunce, seno. Při tvorbě těchto filmů stál Zdeněk Troška před nejedním problémem. Například, jak donutit dámy v letech k běhu. Jak se to Zdeňkovi podařilo či nepodařilo, to už nám teď vysvětlí sám.
1: Peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tak já jsem v roce 83, ten důchod těch starých dám byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Tak Ježíš Maria, takových peněz, za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez takhle sedím od rána do večera a oni mi nečo, takový peníze za to dávají. Ježíš Maria, ten kluk Troškou je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat. Ježíš Maria, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no Ježíš Maria. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, ale sranda s nima byla. Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Teď jsem tam měl takhle to mužstvo, takhle jsem na ně koukal a řekl jsem, pane bože, dej jim sílu, ať popoběhnu. Říkal jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moc, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta, já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu, teta, vy poběžíte tady tudy, vy poběžíte takhle tady tudy, jo, je to jasný. Takže jedeme na ostro, co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Takže jsme se připravili, připravte se, teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Dávajte pozor, a její dcera tam prodávala v krámu a šla se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla. Maruška zůstala na ní také koukat, nevěřila svým očím. Babka vlítla na hřbitov, zahodila hůl a penášila nahoru ke kostelu. Říká, stop. A teta Bártu si sedla na nejbližší hrob a říká, Ježišmarja, jsem se úplně nějak zadejchala. A už tam byla u ní Mařenka a říká, maminko, vy jste utíkala. A teta Bártu říká, ikuš, tomu ty nerozumíš, to bylo kvůli filmu. Ona, co kvůli filmu, doma to se plazíte po nábytku, hekáte. A tohleto, že jo, co krok to prta, tady letíte jak zátopek, i tu hůl se tam zahodila. A teda Bártu říká, protože mě překážela v běhu.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Hasiči ve Zlíně po 2 týdnech končí. Oficiálně totiž ohlásili, že uhasili požár výškové budovy. Současně s tím končí i doporučení, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu, který začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a tentýž den se na 2 místech zřítil, zůstává uzavřeno. Torzo je staticky narušené. Babišova vláda sepsala, co vyčítá Pavlovi. Kabinetu se na prezidentovi nelíbí, že chtěl dát letadla Ukrajině a nekomunikuje s ministrem zahraničí Macinkou. Takové vyjádření vláda v týdnu doručila ústavnímu soudu. Reaguje na kompetenční žalobu prezidenta Pavla. Na pomoc si vláda vypůjčila i hypotetický scénář, ve kterém by chtěl neodpovědný prezident navštívit Severní Koreu. Prezident Pavel v kompetenční žalobě žádá ústavní soud třeba, aby deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na samitu NATO, kde ho Babišův kabinet nechtěl. Ředitelka správy nemovitosti Hradec Králové rezignovala. Jaroslava Bernhardová skončila poté, co falešný bankéř okradl firmu o 46 milionů korun. Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníci České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Karlovarští památkáři zahajují sbírku na zvony. Mají být v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice ve Valči. Ty původní úřady během světových válek zabavili a nechali rozstavit pro vojenské účely. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Zámecká zvonice je prázdná přes 80 let. Větší zvon byl zabaven v roce 1916 během první světové války. Menší potkal stejný osud roku 1942. Nové zvony, pokud se podaří vybrat skoro 1,5 milionu, jim mají být podobné. Do sbírky pro Valeč se může zapojit každý. Památkáři přitom chtějí, aby se jména významných dárců objevila na plášti nových zvonů.
1: Tenistka Marie Bousková se raduje z postupu do čtvrtfinále turnaje na Štvanici. Je ráda, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik herně nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Carol Leeovou totiž bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5, 6-4. Ocenila pak podporu fanoušků. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme oblačno, postupně přehánky, sporadicky i bouřky, k večeru se vyjasní. Naměříme až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů Celsia. Hezkou středu přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Za maličkou chvíli se, přátelé, alespoň obrazně řečeno, probudíme s cizí ženou v cizím pokoji. Tak alespoň krásně zaspívá Michael Kocáb na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let. Tak pojďme na to.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč vyšel?

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. A připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: Tady je Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českyimpuls.cz. No a pokud tak uslyšíte, tak se dostanete do společnosti Nely Gajerové a Václava Štekla. Ti dva totiž vybírají své dcerce Zdence Hadrbolcové manžela. No a když už se zdá, že je ruka v rukávě, tak mladá žena začne stávkovat. A hádejte kvůli čemu? Zdá se, že tím středobodem hádek je jméno nápadníka.
1: Růžovou ti krinolínu koupím, dítě mé.
2: Pytlík, zadina, ponovrš, ink medulína, vejvara, cákňás.
3: Co?
2: Cákňás.
3: To není hezky jméno.
2: Bude ticha?
3: No jo, tak Dolores, neruš tatínka, víš, jaký má starosti.
2: Takových muskejch a nezavadíš okloudnýho chlapa.
3: Jdi, neříkej.
2: No, podívej. Tak tadyhle.
3: No.
2: Raimund Pytlík.
3: Pytlík.
2: Čekatel úřadu pro potírání lichvy.
3: Aha.
2: Čekatel Pytlík. Pánové.
3: Jo.
2: Hergo Matildo.
3: Co?
2: Nech ten svetr. Ale... To máme času dost.
3: Ale no jo.
2: Nech ten schod.
3: Pytlík, no. No samozřejmě zmačkat, zahodit bez debaty.
2: Dobrý. Co s tím...
3: Počkej. No.
2: Profesorem Zadinou.
3: Zadinou.
2: Zadinou.
3: Počkej, jak je starý?
2: 1,80.
3: To ti to ne. Ježišmarja, a to si dovoluje.
2: Ale on neporád. To je prosina.
3: Jo tak.
2: Přikládá foto.
4: Aha. Dovolíš, tati.
2: Počkej.
3: Ukáž, jaký je.
2: No, ne. Buď zrovna sebou cuknu,
3: no, jo.
2: Nebo má odmala šistatou hlavu, víš? Ale jinak je to originál, Matildo, originál.
3: Podívej se, hlava není vždycky směrodatná, Adolfe, podívej se na sebe.
2: Kdybych měl pitovou hlavu, tak jsem se takhle vyšmyk, jo?
3: No a říkám, že ne.
2: Co teda vlastně po mně chce?
3: Ale nic nechci čtít dál a dělej.
2: Tak zadinu, zadinu pryč.
3: Jo, jo, jo, co pak může po tátovi profesorovi něco dědit, holka?
2: Hleda kružítko.
3: No.
2: Ale Matildo, Matildo, ale tadyhle, tadyhle, poslouchej.
3: No.
2: V páduli bude vaše blahorodí vyhověno mé, je to bojasi žádosti.
3: Jo tak.
2: Ten chlap teda drápe,
3: jo, drápe.
2: Ale sloh.
3: Má, víš?
2: Soch má.
3: No, je to fajnový.
2: Vina smažím, vina...
3: Co?
2: Vina snažím se, bych jako...
4: Manžel?
2: Nesklamal důvěru ve mě skladenou.
3: Jo, skladenou.
2: Skladenou.
3: Jo, tak.
4: S projevem.
2: S projevem nejhlubší úcty.
3: Jo.
2: Ink, medulína.
4: Inženýr, mám inženýr.
3: No, to je prýma, inženýr.
2: Tak to je inženýr,
3: no.
2: Medulína Ivo, civilní geometr.
4: Geometr, tatínko.
3: A ty tomu nerozumíš.
2: Co nám do toho poláka fráš?
3: No jo, počkejte, počkejte.
2: No.
3: Civilní.
2: No.
3: To je teda takovej ten...
2: Civilní, no.
3: Civilu.
2: A když to sám píše, tak je to civilní.
3: No tak to nic, ne. Kde pak honem pryč od civila? Nechcem.
2: To je zajímavý. A posledně se zofrňovala tahle nad štábním kapitánem.
3: Ale teď on měl nohy do od...
2: On slouží u dragounu a kvůli tobě si je nechá vyrovnat kladivem asi, že?
4: Ale vlastně jsi šlápal na javy.
3: Ale mlčte pořád.
2: Ty jsi ale vychovala fracka.
3: Dolores, nebuď drzá, ty.
2: Helgo, Matildo, tak já nevím, co se ti vlastně zamlouvá.
3: Mně? Co pak já se vdávám? Jde přeci o Dolores, ne?
2: A prosím tě, ta by si nejradši vzala toho jejího políkače mečů, pánové. Taková šoufl existence. Viděla jsi to kdy?
3: No jo.
2: On se opováží nabídnout sňatek mý dceři.
3: Jo.
2: Dceři velkou zedáře.
3: No jo.
2: Špatně polkná je v troubě.
3: My máme holku.
2: Řeknu ti, ať tě probírám, jak ty, nejlíp mi pasuje tohle. Jiří Prekekec.
3: Prekekec?
2: Jo. Tovární výroba klozetových míst Engros.
4: Ježišmarja, tati, to ne, to by bylo postu.
3: Než to, počkej, to je náhodou prýma existence.
2: Artikl, který frčí porád.
3: Ano, ano. To je prýma.
2: Na tom se vydělá. Žádná kríze se ho netkne.
3: No tak, ano. To je moc prýma. Počkej, kolik je tomu jistýmu?
2: 650, jo. Vdovec, dceru má vadnou.
4: Vadnou?
3: No to
2: vdanou,
3: by... Pardon, no, tak, vdanou. Počkej, to by šlo, on si svoje už užil.
2: Dávno se vybláznil, jde
4: no, aspoň by se Dolores držel doma.
5: Maminko, prosím tě, brekekecnej, ne, brekekecnej.
3: No bože, prosím tebe, paní brekekecová Dolores. Dolores, aby ses někdy nemenovala hůř. Mně taky nebylo recht, když jsem se měla po svatbě jmenovat Picajdová. Když se o mě ucházel nějaký René Záviš, přílišný hudební spisovatel.
2: Že ses mu neuvázala na krk. Mohli jste mi každý den k obědu ty jeho frmoly, pesmoly a opusy.
3: No, kdyby mi naši nebránili, tak si mě tu neměl, ty Adolfe Picajdo.
2: To bych si taky býval medil, paní příliš závišlová.
3: A to je hezký.
2: Tak poslední slovo.
3: No?
2: Rekekec nebo ne?
3: Rekekec ne! Počkej!
5: Nebo si zabiju.
2: Hoď signál! Zkusíme teda ještě jeden inzerát.
3: Dobře.
2: Ale na posadě, Dolores.
3: Jo.
2: Nebo si nedej pámbu, vemeš někoho z lásky a budeš mít na dosmrti zkažený život. Trdlo!
3: Trdlo!
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, se vám představí skupina Natural rozhodně svým největším hitem, který se jmenuje Já na to mám. Tak tuto písničku si vždycky velmi rád poslechnu a vždy se u ní pobavím. Tak doufám, že to bude i váš případ, přátelé.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Když se vám loupež stane téměř náboženstvím, pak nemůžete couvnout před žádnou výzvou. Ta dnešní je už třetí pro partičku kolem Dannyho Oceana. A když krást, tak ne jako drobní zlodějíšci, ale rovnou jít na kasíno. Když se dozví, že Bank podrazil svého obchodního partnera, rozhodne se, že mu za to právě kasíno trošku pomůže od peněz. Loupež nejen jako pomsta, ale i jako nejlepší lék, to je dnešní pokračování Dannyho parťáků ve 20 hodin na Nova Cinema. Touha pomoci a penězích je zřejmě stará jako lidstvo samo. Dokazuje to i komedie Pošetilost mocných, ve které nenasytný ministr Don Saluste ve jménu španělského krále zdírá na daních své poddané s touhou oženit se s princeznou a pak už by mu patřili nejen zlaťáky, ale i celá země. Louis de Funès v hlavní roli francouzské komedie Pošetilost mocných ve 20 hodin na ČT2. A nebo se můžete vypravit na lov, ale pozor, tentokrát to v pokračování Poldy dobře nedopadne. Jeden z myslivců je zastřelen a zřejmě se nejedná o náhodu, ale o vraždu. To zjistí Bříza poté, co se zahledí do minulosti aktérů tohoto případu. Více v pokračování Poldy pod názvem Jeleni neumějí střílet ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Skupinu Olympik teď vystřídají v našem vysílání Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek, kteří nám připomenou legendární Rádio Jerevan. A to v pokračování svého vlastního Rádia Bubu. Já vám přeji krásné prožití středečního podvečera i večera a zítra se budu těšit na shledanou.
1: A hned na začátku bychom věnovali Rádio Jerevan vzpomínku, já jsem to rádio měl velmi rád. Kolegyně, víte, kdo první věděl, že zemřel Brežněv?
2: Ne.
1: Právě Rádio Jerevan hlásilo Moskva minus jeden.
2: No a Rádio Bubu teď bude odpovídat na vaše současné dotazy. Otázka. Vševědoucí Rádio Bubu, zachraň mě. Nedávno jsem se seznámila se sympatickým knihovníkem Béďou, kterého strašně miluji, neboť je nejen vzdělaný, ale i krásně naivní. Naplánovali jsme si společnou dovolenou v červenci u moře na ostrově Gran Canaria, neboť Béďa je vášnivý vyznavač nudismu. Bohužel mám značnou nadváhu, což dovedně maskuji volným oděvem. Bojím se však, že až mě uvidí Béďa bez plavek, ztratí o mě zájem. Nevíš, jak bych mohla do 15. července schodit 30 kilo? Jsem ochotná pro to udělat cokoliv. Silvie Nadupaná, řezno.
1: Milá slečno Nadupaná, 30 kil se do 15. července nezbavíte, i kdybyste pila jenom vodu a spala na rotopedu. Vy máte jedinou možnost. Píšete, že Béďa je naivní. Snažte se svému Béďovi namluvit, že jste byla na karnevalu za balón, zasekl se vám ventilek a nemůžete se vypustit. Pokud i tato finta selže, musíte se modlit, aby cestovní kancelář, se kterou na Kanáry jedete, zkrachovala. Ostatně bohužel i letos je to v České republice možné.
2: Otázka, milé Rádio Bubu. Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem. Co se podle vás dokáže? Jiří Třasořitka, Řitka u Prahy.
1: Milý Řitko z Třasořitky.
2: Opačně, kolego.
1: Milá Třasořitko.
2: Milý Třasořitko.
1: Milý Řitko. Já už jsem z té Řitky z opravdu. Promiňte mi, ale... Tak, on se někdo takhle blbě jmenuje a ještě se usadí v Řitce, no to... Rádio Bubu se domnívá, ať bydlí, kde chce, Třasořitko. Že jako obvykle... Jak zněla vlastně otázka?
2: No.
1: Nebydlí taky v Řitce.
2: Ministerstvo vnitra nechalo prošetřit, jestli se falešná lustrační osvědčení vydávala záměrně nebo omylem, co se podle vás dokáže.
1: A tak. No. Jako obvykle se dokáže, že nic nelze dokázat. Dokonce se v průběhu vyšetřování vyvrátí i to, co už se dokázalo. Tudíž se dokáže, že lustrace nic nedokazují, což se ovšem už v mnoha případech dokázalo, takže se vlastně dokáže pouze dávno dokázané, což uvítají zejména ti, kterým už se dávno mělo něco dokázat. Ovšem ti, co to dokázat, měli to nedokázat.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času, všechno vodné z času, co všechno vodné z času.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Pěkný večer. Petr Pavel poprvé zamítl Babišově vládě zákon. Prezident totiž vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Prezidentovi se mimo jiné nelíbí, že by zákon umožnil se naší zadlužování. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, budou hospodařit s veřejnými penězi. Reakce ministryně financí na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Aleny Schillerové sněmovna prezidentské veto přehlasuje. Bez toho by podle ní deficit příští rok nesměl být nad 150 miliardami korun. Letos bude 310 miliard. Babiše prý Pavlovo veto mrzí a považuje ho za nezodpovědné. Na Českobudějovicku se zranil dobrovolný hasič. Stalo se mu to při havárii hasičské cisterny u Olešnice. Auto se při cestě k zásahu převrátilo na bok. Nehodu policie vyšetřuje. Podpora na bydlení v superdávce se změní. Od letošního října bude zřejmě stanovená podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. V areálu jednoho z našich nejstarších hradů jsou potřeba opravy. V goticko-renesančním paláci na Svojanově na Svitavsku se totiž objevily závažné praskliny. Kastelán hradu Pavel Haluza chce nezastřešený objekt zasanovat, jinak by hrozilo jeho zřícení.
4: Do toho zdiva zatýká a jak z poslední zimy jsou takové proměnlivé, že mrzne, pak se to rozpustí, pak to zase zmrzne. Prostě ta voda vniká do té zdi a jak to zmrzá, tak ta zeď puká. A tím, že letní není střecha ani žádný věnec, tak jak se moderně dělá, tak to zdivo nic nedrží pohromadě.
3: Práce na paláci u hradu Svojanov začnou nejpozději v září. Příští rok bude muset kastelán řešit i přístupovou cestu. Ta prakticky nemá základy a kvůli erozi postupně mizí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a postupně se na většině území objeví i přehánky. Výjimečně se přidají bouřky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Český impuls.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne. Jak ty si na to káp, tomu se říká chlap, tak s Bohem zavřu krám, tvůj Old Spice vyvětrám. A čau, miláčku.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Pěkný večer. Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon má podle něho mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Češka hospitalizovaná v Chorvatsku po zásahu bleskem zůstává v kritickém stavu. Ženu zasáhl živel na pláži na chorvatském ostrově Krk. O zdravotním stavu ženy řekl serveru blesk.cz vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku. Ten ocenil rychlý zásah chorvatských záchranářů i plavčíka, který byl poblíž. Středočeský krajský soud dnes potrestal pokus o vraždu sekyrou. Michalu Aubrechtovi uložil 15-letý trest vězení. 37-letý muž podle obžaloby napadl partnera své bývalé přítelkyně. Ženě nejprve zabitím jejího přítele vyhrožoval a nástroj si vzal sebou do jejího domu. Muž napadení přežil, skončil ale s vážným zraněním ruky. Aubrecht vinu u hlavního líčení odmítl. Jeho advokátka se proti verdiktu na místě odvolala. Východ Spojených států zasáhla série ničivých bouří a tornád. Živel postupoval od státu Kentucky až po New Jersey a zanechal za sebou rozsáhlé škody na infrastruktuře. Kolabovala letecká i pozemní doprava.
4: Silné bouře způsobily na východním pobřeží USA masivní chaos. Kvůli nepřízni počasí museli úřady zrušit nebo zpozdit přes 2000 leteckých spojů v New Yorku, Filadelfii či Washingtonu. Cestující v New Yorku museli trávit noc odletových halách terminálů. Nedostali se totiž ani do hotelu. Stát západní Virginie vyhlásil kvůli katastrofálním bleskovým povodním stav nouze. Okolí New Jersey zasáhla minimálně 3 tornáda. Bouřková fronta se nyní přesouvá dále na jih směrem k severní a jižní Karolíně.
1: Zítřkem nás provede proměnlivá oblačnost. Na většinu území dorazí přehánky, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy bude až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
5: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zláhle Brenda.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Já, věřte mi, nebo ne, jsem nevinej. Za všechno může můj křik zločinej. Že kradu prej koně, to bída je lež. Když běžet chceš se mnou, no tak koníčku běž.
1: Jo, láska je mládenci moc hezká věc. Jeden jen kejvne a hned spadne kle.

žiju moc let, ale s vinkovanem od jak živa si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono někdy nestačí mít jako manekín.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos.

0: Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhleníčkám jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jednou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu, viděl, že i kdyby hodně mák. Mínus vždy zbude a ne plus, že nikdy neušetří na ten vůz, co je tu dělal značky Cadillac. Večer, když líhal v baráku, tak sny měl o tom bouráku, má dlouhej čumák, jezdí jako drak. A že nesedal

ulici tlak. Tak aniž si kdo čeho všim, pronese ven rychlostní skříň, v podpaží volant a soustavu pák. A jak utíkal za dnem den, každým dnem blíž byl dědův sen, že jistě všechny známý trefí šlak. Až s blednou bledou závistí, když kylem kolem prosviští, ve přísí kráse novej Cadillac. Tak vzít pokuse kus, až

novým jímu tohle žoňák. Měl půlku kastle hranatou a druhou půlku kulatou, měl zvláštní frak ten jeho Cadillac. A stalo se i bohužel, že každý dvířka jiný měl, jak kdyby po tý kastli přejel vlak.

stopnu a hlídka z Harley. Co je to za typ tenhle Cadillac? Hej, blesven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řek, rok výroby.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou aut, a to ze ksovejch kol, i všichni dobrý lidi zmiznou jako dým.

0: co vaše peníze? Pracují taky? U XTB mohou. Klidně, stabilně. Pro vás. Krok za krokem. Investici za investicí. Nezáleží, z kolika začnete. Vy máte svou roli. Nechte peníze, ať se hrají, tu jejich. Své peníze si tvrdě vyděláváte. Teď je nechte pracovat pro vás. XTB. Kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. První etapa rekonstrukce Kbelské ulice v Praze je u konce. Od zítřejšího podvečera se řidiči projedou už po opraveném úseku ve směru k dálnici D8. Stavbaři se následně přesunou na další část frekventované Tepny. Informoval nás o tom Patrik Pašek z technické správy komunikací.
2: Po třech týdnech intenzivních prací máme hotovou první polovinu rekonstrukce Kbelské ulice. Ve čtvrtek od 18 hodin začneme s postupným převedením dopravy na nově opravenou část a hned v pátek ráno startují stavbaři práce na druhé polovině ve směru do Hloubětína.
1: Doprava bude stále řešená v takzvaném režimu tunel, takže budou zavřené sjezdy i nájezdy mezi křížením s Novopatskou a Libereckou i Cínoveckou ulicí. Kompletní dokončení je plánované na 15. srpna. Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
3: Úpravy se týkají pěti ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování dalších 70 míst.
1: Ozbrojeného muže se v Děčíně podařilo dopadnout. Hledaného zadržela hlídka, která ho umístí do policejní cely. Policie na síti X ujistila, že už nikomu nehrozí nebezpečí. Po 29-letém muži policisté pátrali v podvečer. U sebe měl nůž. S pátráním po nebezpečném muži pomáhala i veřejnost. Policie jí poděkovala za spolupráci. Filip Dvořák končí v ODS. Předsedovi místní organizace strany v Praze 1 dnes výkonná rada ODS ukončila členství. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části kandidátku v podzimních komunálních volbách. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Mraky budou zítra většinou přeháňkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně také oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

dva cúbky mám.

že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístky. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hasiči dnes odpoledne evakuovali 193 lidí z budovy ministerstva vnitra. Na pražské Letné proběhla evakuace poté, co byl nahlášený zápach kouře v suterénu. Zdrojem kouře bylo zahoření listí a klacíků od nedopalku cigarety. Mluvčí pražských hasičů to řekla agentuře ČTK. Ta později informovala, že zásah skončil. Na místě bylo podle informací ČTK několik hasičských vozů a také vůz zdravotnické záchranky. Hasiči po nahlášení kouře prováděli průzkum budovy. Událost se obešla bez zranění. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKY Františka Kotrby textil a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
1: Inspekce za první tři měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Polední menu se pro mnohé Slováky stává problémem. Do měsíčního rozpočtu se jim nevejde. Vyjde totiž v přepočtu na 250 až 300 korun a to Bratislava není nejdražší.
3: Dnes je minimum stravného stanovené na 170 korun, pričom väčšina zamestnancov dostáva práve tento minimálny príspevok. Za takúto sumu sa nikde na Slovensku nedá naobedovať. Priemerné ceny obedov sú vyššie a najdrahšie v Nitrianskom a Košickom kraji. V lacnejších reštauráciách atakujú hranicu 250 korun. Ak by Slovák takto obedoval každý pracovný deň, mesačne by minul zhruba 5,5 tisíc korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Při požáru v peruánské metropoli Limě zahynulo nejméně 10 lidí. Z toho 5 bylo nezletilých. Policie zahájila vyšetřování události. Podle agentury Reuters požár vypukl v jednom rodinném domě. Agentura AFP píše hned o dvou zničených domech. Podle médií mohl požár způsobit útok vyděračů, kteří vyhrožovali místní půjčovně elektrických motocyklů. Lotyšská armáda zasáhla proti běžencům. Slzný plyn a výstražnou střelbu použila proti migrantům, kteří se pokoušeli vstoupit do pobaltské země z Běloruska. S odkazem na oznámení armády to píše agentura Reuters. Lotyšsko spolu s Polskem a Litvou viní Bělorusko a jeho spojence Rusko s organizováním migračních toků z Blízkého východu a Afriky. Mají za to, že se tak snaží destabilizovat země na východním křídle NATO. Rusko i Bělorusko to popírají. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Namíříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Petr Pavel to oznámil ve vyjádření zveřejněném na webu Pražského hradu. Hlava státu využila svou pravomoc vrátit zákon parlamentu poprvé od nástupu vlády Andreje Babiše. Vetovaná novela upravuje sestavování veřejných rozpočtů. Podle prezidenta zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi.
2: V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu, přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme.
1: Premiér Andrej Babiš označil Pavlovo rozhodnutí za nezodpovědné. Zákon má podle něho mimo jiné umožnit investice do obrany nebo infrastruktury.
3: My samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné veto, nepromyšlené veto, aktivistické veto prohlasovali.
1: Poslanci by mohli mít zákon znovu na stole po parlamentních prázdninách, které skončí na konci srpna. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si musí dát reparát. Znovu bude muset vyměřit pokutu, kterou v roce 2024 potrestal Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení mimo tendr. Původně milionovou pokutu zrušil Krajský soud v Brně na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu. Digitalizace stavebního řízení působí stavebníkům i úředníkům problémy od spuštění před 2 lety. Na základě toho tehdejší premiér Petr Fiala odvolal ministra Ivana Bartoše a to vyústilo v odchod Pirátů z vlády.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Na Pelhřimovsku se mění jízdní řády. Od 2. srpna budou podle těch nových jezdit linkové autobusy. Zajišťovat je bude dopravce ČSAD autobusy České Budějovice, který od kraje dostal zakázku na 10 let. Budou zavedené nové spoje. Autobusy za rok najezdí skoro o 1,5 km víc než dosud. Kraj to dnes uvedl na webu. Jinde na Vysočině už nově vybraní autobusoví dopravci jezdí od minulého roku. Na Pelhřimovsku skončila smlouva s původním dopravcem v červnu. Kraj se musel postarat o překlenutí července. Italští hasiči na Sicílii stále bojují s desítkami lesních požárů. Podle agentury AFP plameny na italském ostrově přiživovaly teploty přes 40 stupňů a také poryvy větru. Evakuovat se muselo kolem stovky obyvatel a 22 pacientů kliniky v centrální části ostrova, kde už několik dní řádí požár i přes nasazení letadel s vodou. Situace se zatím obešla bez obětí na životech. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slávistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slávisty do pražského Edenu.
4: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadraždil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost a postupně se na většině území objeví i přeháňky. Výjimečně se přidají bouřky. Naměříme kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Lidé ve Zlíně mohou zase větrat podle chuti. Hasiči odpoledne téměř po dvou týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Současně s tím skončilo právě i doporučení hasičů, aby lidé v okolí nevětrali, když se objeví kouř. Mluvčí krajských hasičů řekla o likvidaci požáru agentuře ČTK. Objekt začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ještě ten samý den se na dvou místech zřítil. Bezprostřední okolí zůstává uzavřené. Torzo je staticky narušené. Majitel objektu zatím nemá oficiální informaci o tom, kdy dojde k předání. První etapa rekonstrukce Kbelské ulice v Praze je u konce. Od zítřejšího podvečera se řidiči projedou už po opraveném úseku ve směru k dálnici D8. Stavbaři se následně přesunou na další část frekventované Tepny. Rádio Impuls o tom informuje Patrik Pašek z technické správy komunikací.
2: Po třech týdnech intenzivních prací máme hotovou první polovinu rekonstrukce Kbelské ulice. Ve čtvrtek od 18 hodin začneme s postupným převedením dopravy na nově opravenou část a hned v pátek ráno startují stavbaři práce na druhé polovině ve směru do Hloubětína.
1: Doprava bude stále řešená v takzvaném režimu tunel, takže budou zavřené sjezdy i nájezdy mezi křížením s Novopatskou a Libereckou i Cínoveckou ulicí. Kompletní dokončení je plánované na 15. srpna. Východ Spojených států zasáhla série ničivých bouří a tornád. Živel postupoval od státu Kentucky až po New Jersey a zanechal za sebou rozsáhlé škody na infrastruktuře. Kolabovala letecká i pozemní doprava.
3: Silné bouře způsobily na východním pobřeží USA masivní chaos. Kvůli nepřízni počasí museli úřady zrušit nebo zpozdit přes 2000 leteckých spojů v New Yorku, Filadelfii či Washingtonu. Cestující v New Yorku museli trávit noc od letových halách terminálů. Nedostali se totiž ani do hotelu. Stát západní Virginie vyhlásil kvůli katastrofálním bleskovým povodním stav nouze. Okolí New Jersey zasáhla minimálně 3 tornáda. Bouřková fronta se nyní přesouvá dále na jich směrem k severní a jižní Karolíně. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Muž v Kalifornii potřeboval nebývale obrovskou dávku protijedu. Dvakrát ho uštkl chřestýš. K záchraně života mu lékaři museli postupně podat celkem 54 dávek protijedu. Podle serveru novinky.cz zasáhlo jedno kousnutí žílu. Kvůli tomu jed rychle pronikl přímo do krevního oběhu a situace pacienta se stala o to naléhavější. Na hada muž šlápl na zahradě svých rodičů. Louvre dává zapomenout na ostudnou loupež. Apollonovu galerii v pařížském muzeu dnes po loupeži z minulého října poprvé otevřeli veřejnosti. Z tohoto výstavního sálu pachatelé odcizili klenoty v přepočtené hodnotě přes 2 miliardy korun. Dodnes se loup nepodařilo najít. Sbírky a další drahé šperky, které v Apollonově galerii dříve vystavovali, ale muzeum z prostor odstranilo. Podle galerie se totiž vrací ke svému původnímu ceremoniálnímu účelu ze 17. století. Návštěvníci si tak teď mohou na cestě ke slavnému obrazu Monalíza znovu prohlédnout tento majestátní sál s pozlacenými stropy a freskami. Neuvidí ale žádné klenoty ani prázdné vitríny. Dřívější exponáty se přemístí do jiných částí muzea. České tenistky jsou v Praze jako ryby ve vodě. Do čtvrtfinále turnaje WTA na Štvanici dnes postoupily Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Bousková a Valentová nastoupí v dalším kole proti sobě navzájem. Šalkovou čeká také český duel, narazí buď na Barboru Krejčíkovou nebo Lucii Havlíčkovou. Zítřkem nás provede proměnlivá oblačnost, na většinu území dorazí přehánky, ojediněle se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 22 stupni, na jihu Moravy bude až 25. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

světem dál a dál. Cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
2: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Rádiu Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
3: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
2: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
4: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionáž nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
2: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
5: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování další 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
1: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovali několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přehánkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám, krucinál, tebe bych, soudruhu, tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Radka tu má prázdnej dům, kurikur.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky jich za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrušky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKY Františka Kotrby textil a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známé značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
1: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slávistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slávisty do pražského Edenu.
3: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadražil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přehánky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela.